Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

online. Tlačte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Včera neděle bylo.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovory.
3: Dnes večer od 8 do půlnoci.
2: Za týden bude zas
3: na beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Úplné zatmění slunce přinese Španělsku miliardové příjmy z turistiky. Kvůli úkazu zdražilo ubytování i letenky a roste zájem i o speciální brýle a filtry. Tamní ekonomice to prý přinese až 19 miliard korun. Teď novinky z vody. Na Labi v Brandýse otevřeli přístaviště pro osobní lodní dopravu.
5: Společně s ním byla uvedena do provozu nová lodní linka z dvouměstí Brandýsa a Staré Boleslavy do Čelákovic. Osobní loď byla pokřtěna jako Svatý Václav. Plavba spojuje turistické cíle v Pojízeří i v Polabí. Za zmínku i zastávku stojí kotviště v Nymburce a náplavka v Poděbradech. Na jezeře u krásné louky v Mladé Boleslavi je loděnice s půjčovnou kánoí a paddleboardu, kde se můžete svést mezi jezy Česana a Podlásky. Novinkou jsou edukativní plavby po Želivce, které připravil Vodní dům Hulice. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku. Vodáckým ahoj, zdraví Luboš Dvořák.
4: Současné šifrování a hesla už asi nestačí. Německý úřad pro kybernetickou bezpečnost má za to, že nynější systém nemusí už po roce 2030 obstát a systémy by měly přejít na postkvantovou kryptografii. Útočníci totiž mohou už dnes data sbírat a dešifrovat je až později, až budou mít výkonnější technologie. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Krok.

Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: you just stood there and died and you watched me. I died and you walked by and said, no, I'm dead.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
4: Není to kohout?
5: Ale zvědavý je jak červenka.
6: Vobecná.
7: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
8: Do kurníku, tedy do zpovědnice. Tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Bikers Crown.
7: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Tým vědců vysazuje v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím. Víc nám o ní prozradí Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
10: Je to prostě normální, trošku dřevnatější slám, aby se dalo říct, jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat peletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna, nějakou izolaci a máme ještě jako celou řadu dalších nápadů, třeba nechat sfermentovat a dělat z toho například bioetanol. Taky jsme to zkoušeli přidávat třeba do bioplynové stanice místo kukuřice a to se taky osvědčilo.
9: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmos, Večírek s kasuárem. Iza pořádá v rodinné vile party pro své přátele a všichni se skvěle baví, když se objeví výhružná zpráva. Pokud se do jedné hodiny raní někdo z hostů nedotkne kasuára, velkého nebezpečného ptáka ze sousedství, jeden z nich zemře. Thriller, ve kterém se hraje o život. Stručné dějiny konce světa. Máte-li pocit, že žijeme na konci dějin, že jedna katastrofa střídá druhou, pak nejste první. Pokud se lidé napříč dějinami na něčem shodují, je to přesvědčení, že svět už dlouho nevydrží. 3000 let nenaplněných apokalyps, soudných dnů a předpovědí zkázy od Toma Philipse. Sníh. Kultovní kyberpunkový román Neila Stephensona líčí Ameriku jako změť městských státečků propojených pouze hypermoderní virtuální sítí. Tento svět je ale ohrožen drogou a zároveň počítačovým virem Snow Crash. Vize postmoderní společnosti ohrožované zcela současnými riziky. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

Dobré ráno, víťáci, je neděle 9. srpna roku 2026, svátek má Roman, třeba Roman Dragoun, no a 9 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a i dnes budeme putovat, tedy hudebně, Big Beatově po britských ostrovech, tam já to mám rád. Budeme taktéž rozdávat vstupenky na svít, tedy na britskou legendu do Mikulova, do toho amfíku, kde zahrají za týden v sobotu, přičemž už v pátek zahrají tady v Praze v Hybernii. Nicméně do Mikulova tu mám ještě pěknou hromádku volňásků pro mě i na odpoledne pro Dana, tedy Dan je má pro vás. Takhle obráceně budeme střídat žánry a také místa v té Británii, no a začneme pěkně glam rockovat. Ano, máme tu kapelu, která v 70. letech toho minulého století patřila k těm nejpopulárnějším a dodnes je vzorem pro nejednu mladou kapelu. Ano, mám tu přímo Slade a skladbu Far Far Away, kterou možná si někteří vzpomenete. Hrával také náš Arakain jako Dál, dál se ptej. My si ale dáme samozřejmě ten originál.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: No a mně se líbí, že ačkoliv je neděle, takhle ráno teprve, tak už píšete, reagujete stejně jako včera, nám posíláte, nebo mě teďka posíláte tipy na další vaše oblíbené britské kapely. No a už včera se tu hned několikrát objevilo jméno Supergroup, vlastně té, která v jejímž případě se prvně začal používat ten dodnes tedy známý termín power trio. Ano, Cream tu mám, tož je tedy Eric Clapton, Ginger Baker a schválně, kdo je ten třetí, to není teď jako otázka, do soutěže lístky dám za chvíli, no a dáme si skladbu, kterou vám představovat asi nemusím, jen dodám, že je z roku 1967.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: No a máme tu jednu z kapel, kterou by možná nikdo nečekal. Mnozí si myslí, že pochází ze Spojených států, ovšem chyba lávky. Tahle kapela jménem Skunk NNC pochází z Londýna, ano, takže jsme stále na ostrovech. Teď zrovna hráli na Colors of Ostrava. Já je mám moc rád, zpívá tam úžasná Skin a opravdu je Skin, tedy plešata, nebo je to prostě její taková image. Mě jejich muzika hodně baví a vybírám skladbu Charlie Big Potato, což je něco, myslím, jako Karel Velká Brambora nebo tak něco, že jo?

0: Ne každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: No a stále i střídáme žánry právě tedy na tom území Velké Británie, těch britských ostrovů, a zase se ocitáme v Londýně a máme tu ty úplně nejzásadnější zástupce právě anglické progresivní rockové muziky nebo art rocku také, ano, správně, jsou to jest, no a od nich si dáme, než třeba dáme tedy do placu konečně nějaké ty vstupenky do Mikulova na tedy žánrově zcela odlišné Sweet, ale nicméně tak ještě předtím si dáme velký hit, který vám opět představovat nemusím a zase jen dodám, že je z roku 1983.

0: radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Tak, to byl Peter Gabriel, který nám mimochodem do toho britského víkendu taktéž krásně zapadl, nebo jeho muzika tedy, a připomenu a shrnu všechny ty kontakty přímo sem k nám do toho našeho krásného studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích, kdy samozřejmě i dnes můžete posílat ty svoje vzkazy, připomínky, pozvánky, básně, nebo co vás zkrátka napadne na všechny ty naše kontakty, například jako SMSky na číslo 720 001 222, nebo mailem na studio@radiobeat.cz, nebo jako vzkazy přes mobilní apku Rádia Beat, tam je můžete buď napsat, anebo pěkně namluvit svým vlastním hlasem, slohem, vlastními slovy, no a máte-li něco na srdci, nebo třeba k dopravě, nebo pak když budeme soutěžit, jak jsem slíbil, tak máme tady taky telefonní číslo 210 32 33 34.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Navigace může fungovat i v tunelech, a to bez GPS, díky takzvaným Bluetooth majákům. Ty vysílají polohu přímo do telefonu a pomáhají aplikacím přesně určit směr jízdy. Funkci ale je často nutné v navigačních aplikacích ručně zapnout. Rozvodí velkých řek nebo dokonce moří či oceánů je vždycky zajímavá záležitost. V historii tady často vedly hranice nebo místa, kde bylo něco důležitého. Kostely, studánky či třeba prameny. Na jedno takové místo v českém lese nás pozve Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Němci to znají pod jménem Oberpfalzerwald, ale to rozvodí se nachází na českém území, čili tam neprochází státní hranice, i když samozřejmě dříve procházela. Jedná se o pramen Radbuzy nad obcí, která se jmenuje Rybník, a 300 metrů od ní pramení Nemanický potok, který se posléze jmenuje Švarcách, stane se říčkou a tahle ta říčka vtéká do Náby, to pokračuje do Dunaje a Dunaj teče do teplého Černého moře. Řeka, která se jmenuje Radbuza, to je ryze česká řeka, míří k nám do Čech, do Berounky, Berounka teče do Vltavy, nad Prahou se do ní vlévá, vlévá se potom na Labe a teče do studeného Severního moře. Čili jsme u dvou úplně jiných moří, úplně jiných kultur, úplně jiných počasí a tohle to všechno si můžeme užít aspoň v představách 300 metrů od sebe.
1: Microsoft testuje hlubší propojení mobilů s Windows 11 přímo v systému. Nově mají být zprávy, fotky i soubory dostupné bez otevírání aplikace a přibydou rychlé funkce na hlavním panelu i sdílená schránka s historií. Zatím není jasné, jak změny ovlivní výkon zařízení. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Krok.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: 8 minut po 9. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No já tu mám hned na úvod naší další společné nedělní hodiny samotného Davida Bowieho a jedno z jeho nejznámějších děl, výtvorů, a tím je bezesporu koncepční album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, nahrávka z roku 1972. No a protože právě sám Bowie byl často označován za tvora z jiných světů, planeta, galaxie, moc bych nedal za to, že se právě tam někam nahoru před 10 lety, ano, 10. ledna roku 2016, kdy tenhle náš svět opustil, zase vrátil a směje se tam na nás spolu s dalšími zelenými mužíky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Hudební klenoty z kolébky roku.
1: No a když jsem řekl, že po té Británii budeme i dnes cestovat do jednoho takového velkého průmyslového města, se podíváme teď spolu s Judas Priest. Ano, to město je průmyslové, i proto jsem od nich vybral příznačně skladbu Steeler. Teď mě napadlo, že Citron jsou z Ostravy, tak to vlastně je něco podobného. V tomhle případě ze stejného města, tedy v metropolitním hrabství West Midlands, pocházejí také Black Sabbath, Robert Plant a také John Bonham, zakládající tedy člen Led Zeppelin spolu s Robertem Plantem. No a mě teď napadlo a schválně jsem neřekl název tohohle města v Anglii a kdo by ho snad věděl, tedy a ještě k tomu chtěl jet do toho Mikulova v sobotu 15. srpna za chvíli ve dvou pěkně zadarmo, protože bych mu za to dal vstupenky, nebo Rádio Beat by mu dalo vstupenky, tak zavolejte na číslo 210 32 33 34.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: No a než si v rámci našeho právě britského víkendu pustíme neodmyslitelné Queen a jejich Brighton Rock, mám tu tedy, poslechneme si, kdo je výhercem dalších dvou lupínků do Mikulova na svíty. No a ptali jsme se, ze kterého města pocházejí Judas Priest. Jirka, Radio Beat.
2: No, tady je Honza, jsem úplně v šoku, že jsem se dovolal na první ránu.
1: Čau Honzo, čau.
2: No, já volám na tu hádanku, když to řeknu takhle.
1: Odkud jsou ty Judas, takhle?
2: Ano, je to Birmingham.
1: Ano, a věděl jsi to hned, nebo jsi s tom sám?
2: Věděl jsem to hned, no, protože nejsem sice na Judas, ale Robert Plant a Black Sabbath, tak je to jasný.
1: Jasný, byl jsi v Birminghamu?
2: Nebyl, bohužel ne.
1: Já jsem tam člověče byl jednou, jenom že jsme tam jako projížděli, tak jsem tam byl v pátek večer, asi na 4 hodiny a zrovna v ten pátek se všude v té Anglii paří, tak to byl docela zážitek, člověče, takhle.
2: Jo.
1: No, jak tam ty ženský, ty, jak se vždycky vymoděj a pijou až prostě. A vůbec, a neřeší žádnou, hele, neřeší vůbec politiku a tak, jenom tancujou, hulákaj.
2: To by mělo být, to by nás mělo co nejméně otravovat, takhle bych řekl správně.
1: Ano, přesně, tak oni to tam přesně vždycky v ten pátek dělají se zlejou. Dobře, tak jo, hele, tak tady máš dva lupeny do Mikulova, odkud pojedeš a koho vemeš sebou?
2: No, zkusím se domluvit s kámošem. Hele, prosím tě, teď jsem trošku jako mimo, co tam v tom Mikulově je, jestli
1: no,
2: se svíti. Jo, svíti. Jo, tak hele, tak to jo, člověče, tak to jsem teda nadšenej. No, a jsem přemýšlel takhle, co si udělám vždycky po těch prázdninách, nějaký vejlet, něco, tak už je to daný.
1: A do Mikulova tam ještě se to úplně nabízí, co krásně, tam dělat.
2: Já to mám teda, to budu mít nějakých, 250, možná 300 kilometrů.
1: Tak to je na pohodu.
2: To je úplně v pohodě, udělám si krásný vejlet. Hele, tak to jsem... Ale kdy já jsem vyhrál, člověče, něco?
1: No teď právě, teď.
2: Teď, no, přesně tak, no.
1: Hele, tak mi to nepokládej, blahopřeju a napíšu si na tebe kontaktík, jo?
2: Bez vás, děkuju.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: No a máme tu pro tento víkend neodmyslitelné Whitesnake a vy možná někteří namítnete, že kromě principála Davida Coverdale, který je rodákem z Yorkshire, se v těch sestavách posledních třech desetiletí a možná i déle vyskytovali především hráči ze zámoří. A je to vlastně pravda, Tommy Aldridge z Mississippi, Steve Vai z New Yorku, Američané jsou Rudy Sarzo, Doug Aldridge, Reb Beach a tak bychom mohli jmenovat ještě nemalou chvíli. Ale pozor, já jsem spolu s Whitesnake zabrousil do roku 1979, kdy album Love Hunter nahrála ryze britská a rozhodně skvělá muzikantská sestava, no Mickey Moody, Bernie Marsden, John Lord, ten byl rodákem z Leicesteru, no a basista Neil Murray, to je zase Scott jak poleno, no a o tom, že tehdejší tvorba Whitesnake ještě hodně vycházela z bluesových kořenů, se přesvědčíme ve skladbě, která to tak trochu dokládá i svým názvem. Jmenuje se totiž Walking in the Shadow of the Blues.

0: Beat. Toto je náš Šimi. Šimi má kolo, Šimi jezdí dobře, Šimi jezdí rád. Šimi myslí na bezpečnost, má helmu a dbá, aby byl v provozu vždy řádně vidět. A co ty? Buď jako Šimi. Mrkni na nové cyklodresy s volnějším střihem a ve světlejších barvách. Šimi už si objednal. Udělej to také na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Oh, wow.
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka. Vůbec ne.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Biker's Crown.
5: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve pod Beskydy.
8: Valašské Meziříčí, zkráceně až familiárně Valmez, byl cíl mé další pouti po zámcích a památkách. Město, které je branou do moravskoslezských Beskyd, má také přezdívku Valašské Atény. I tady, jako důležitým centrem moci, byli obyvatelé vláčeni válečnými vřavami. Například v roce 1620 se postavili na odpor Habsburkům a to si pak vytrpěli své. O 40 let později se sem dostali Turci s předsunutými tatarskými oddíly. Zbylo po nich vypálené město. Život sem vrátila až první průmyslová revoluce. Oázou klidu současného života města je zámek Kinských. Současná empírová podoba budovy zámku je připisována přestavbě za hraběte Eugena Kinského v polovině 50. let 19. století. Eugenův syn Rudolf pak o zámek přišel v dražbě. Nový majitel ho poskytl jako lazaret první světové války a pak ho měli jako letní sídlo a nakonec objekt prodali městu. V současné době patří památka Zlínskému kraji a spravuje ho organizace Muzeum regionu Valašsko.
7: Každoroční podívaná v podobě Perseid nejvíce rozzáří oblohu v noci z 12. na 13. srpna. Řada hvězdáren chystá speciální programy. Pozorování meteorického roje často spojí i se zatměním slunce. Říká se jim slzy svatého Vavřince. Tento starověký světec zemřel mučednickou smrtí v době pronásledování křesťanů Římany 10. srpna v půlce 3. století. Že se jedná o každoročně se opakující jev, vědci zjistili až v 19. století. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: 8 minut po desáté je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a i pro tuhle hodinu máme spoustu muziky z britských ostrovů. No a začneme spolu s jedním z těch, o které si i píšete už od rána, i když tu vlastně zazněli Cream, tak jeden z toho power tria je samozřejmě sám Eric Clapton, anglický rockový bluesový kytarista, zpěvák, skladatel, a on je právě obecně považován za jednoho z nejvýznamnějších a vůbec nejvlivnějších kytaristů všech dob, což tedy nezbývá než souhlasit. Letos v březnu oslavil neuvěřitelné 81, taky zahrál tady v O2 aréně. Já jsem tam teda zrovna chyběl v ten den, ale prý to bylo úžasné a zkrátka nádherné. No a dáme si neméně nádhernou píseň, tu, kterou znáte třeba i z vysílání Rádia Beat, a jejíž název je Wonderful Tonight.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: No a máme tu kapelu, která jí jsme shodou okolností věnovali právě ten uplynulý víkend a jsou jí z anglického Sheffieldu pocházející Def Leppard. No a právě od nich tu mám album zásadní, a to nejen tedy pro kapelu samotnou, ale i pro vývoj rockové muziky jako takový. Je to zkrátka jeden z klenotů té rockové historie a jistota každého rockového fanouška. No a když tak i dnes připomeneme, že slavná Pyromania nebo hezky česky Pyromania Románie z roku 1983 získala nejen 10 platinových desek, ale i jednu diamantovou. Nezbývá než dodat, že nejúspěšnějšími singly z téhle kolekce byly ty se skladbami Too Late for Love, Photograph, Rock of Ages a Fool In. A tu já mám nejradši a tu si teď

Ano, teď dohráli svít a vy jste tady volali jak o život a přitom takovou soutěž jsem nevyhlásil, že jako když bude hrát muzika svít, že vyhrajete vstupenky, ale to nevadí, já si s váma rád popovídám, nicméně tahle britská legenda zahraje teď 14. to je pátek tady v Hibernii v Praze a 15. potom v sobotu v amfiteátru v Mikulově a nějaké ty vstupenky tu ještě mám, tak až řeknu teď, tak zase trošku si zasoutěžíme, nicméně teď tu mám píseň jménem Looking for Today, což je jedna z takových těch trošku přehlížených sabatovských skladeb, ano, Black Sabbath, která je přitom docela, myslím, zajímavá, protože na první poslech působí skoro až tak nějak optimisticky a lehce, ale ten text je, myslím, docela jedovatý. Ano, právě ten kontrast je na ní pěkný, Ozzy a spol si v něm berou na mušku hudební průmysl a pomíjivost slávy. Dnes jste nahoře, zítra už jste jen ve včerejších zprávách a když si uvědomíte, že to Black Sabbath natočili už v roce 1973, je až neuvěřitelné, jak je aktuální nebo jak aktuálně to zní i v současnosti.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: No a já koukám, že už jsou to 3 roky, co jsem se s kamarádem vypravil do Berlína na koncert legendárních The Who. Ano, tahle britská, a to je pro nás dnes důležité, britská legenda, tam 20. června zahrála v tamním nádherném přírodním amfiteátru v Albežne. No a byl to v skutku úžasný, nostalgický a navíc i pěkně spektakulární zážitek. No je to tam krásné, no a samozřejmě tam zazněl i tenhle z mnoha filmů či televizních seriálů známý hit téhle kapely, no a zazní i teď a tady v rámci našeho tematického víkendu na rádiu Beat.

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Vaše žena!
3: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
3: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
4: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
5: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Úplné zatmění slunce přinese Španělsku miliardové příjmy z turistiky. Kvůli úkazu zdražilo ubytování i letenky a roste zájem i o speciální brýle a filtry. Tamní ekonomice to prý přinese až 19 miliard korun. Teď novinky z vody. Na Labi v Brandýse otevřeli přístaviště pro osobní lodní dopravu.
7: Společně s ním byla uvedena do provozu nová lodní linka z dvouměstí Brandýsa a Staré Boleslavy do Čelákovic. Osobní loď byla pokřtěna jako Svatý Václav. Plavba spojuje turistické cíle v Pojízeří i v Polabí. Za zmínku i zastávku stojí kotviště v Nymburce a náplavka v Poděbradech. Na jezeře u krásné louky v Mladé Boleslavi je loděnice s půjčovnou kánoí a paddleboardu, kde se můžete svést mezi jezy Česana a Podlásky. Novinkou jsou edukativní plavby po Želivce, které připravil Vodní dům Hulice. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku. Vodáckým ahoj, zdraví, Luboš Dvořák.
6: Současné šifrování a hesla už asi nestačí. Německý úřad pro kybernetickou bezpečnost má za to, že nynější systém nemusí už po roce 2030 obstát a systémy by měly přejít na postkvantovou kryptografii. Útočníci totiž mohou už dnes data sbírat a dešifrovat je až později, až budou mít výkonnější technologie. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: 7:07 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a jak jsem říkal, že budeme trošku i cestovat po těch britských ostrovech, mám tu velšskou rockovou skupinu, založenou v roce 1961 pod jménem Badfinger. Ano, jsme doma a od ní tu mám největší hit, nebo takový téměř jediný, nebo takový ten nejzásadnější skladbu Come and Get It. Jenže pozor, oni sami, tihle muzikanti, nejsou jejími autory a složil je tu píseň pro ně a také vyprodukoval jeden docela velice a hodně zásadní muzikant, mimochodem dodnes žijící, a kdo by věděl, kdo to byl, kdo to takhle krásně tehdy napsal v tom roce 1970, tak mi to zavolejte na číslo 210 32 33 34, tedy pokud chcete jet teď v sobotu 15. srpna do Mikulova na koncert Svít a také Precedence. Pozor, ano, ti tam budou, nechci říct, předskakovat, zkrátka tam odehrají takový pěkný koncertík před Svíty, takže kdo ví a chce, tak volá a nebojí se.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: No a než si poslechneme muziku další bezesporu zásadní britské kapely, již jsou Ten Years After, poslechneme si taktéž, kdo získává další dva volňásky na koncert Sweet a Precedence teď v sobotu 15.8. do Mikulova. Jirka, Radio Beat.
2: Ahoj, tady Dave. Volám na ten dotaz, co jsi teďka měl.
1: Ahoj, Dave, a víš to?
2: Já si myslím, že to je Paul McCartney.
1: Ano, on to tak zní jako od Beatles, viď, taky.
2: To jo, on slyšel jsem dokonce i nahranou na nějakém jako výběru nějaký antologie Beatles.
1: Ano, taky je tam a taky teďka, jak jsou ty Hollywood Vampires, tak jí nahráli, že jí Paul McCartney zpívá taky, tak to je.
2: Aha, tak to ani.
1: To je teď takový jako poměrně čerstvý, jako na předposledním albu jejich.
2: Ono no, tehdy bylo. Ano. No, promiň.
1: No, že tehdy bylo zadání, když ty Badfinger to nahrávali, že to právě musí znít přesně tak, jak to tam Cartney napsal. A teď povídej ty.
2: Ne, jenom, že jsem kdysi četl, když vlastně vydávali tu antologii a ten to byla jednička, dvojka nebo trojka, tak právě teda se řešilo, jestli některé ty písně, které nebyly vydané, tak jestli některá z nich stála za to, aby se opravdu vydala jako na nějakém albu a podle všech vlastně recenzí se zhodli všichni, že vlastně jediná, která opravdu stála za to a která byla fakt hitovka, je právě tady tahleta skladba.
1: Hmm. Tak ona je jako zaměnitelná, no, v podstatě tam použitý přesně to, jak když to skládal pro Beatles. No v každém případě tady máš dva lupeny do Mikulova, máš a dost?
2: No, já kapelu zrovna tady tohle to neznám, ty svíty, nebo respektive možná neposlouchám, ale mohl bych to změnit, takže když tak si udělám výlet a uvidím.
1: Jasně, máš je tady. A nepokládej mi to, jo, prosím
2: tě. Dobře, díky. Zatím, ahoj.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God save the beat.
1: No a ani v britsko-ostrovně hudebním víkendu nesmí samozřejmě chybět oblíbené filmové okénko, a tak jsem v celku neomylně sáhl po soundtracku úžasné britské filmové komedii Piráti na vlnách. Ano, kdo jste ji snad ještě neviděl, rozhodně neváhejte a rychle to ještě dožeňte. A je to tedy o počátcích vysílání rockových rádí, takže i pro nás tím víc zajímavé. No a mezi tou spoustou muziku právě té doby, tedy 60. let, nechybějí samozřejmě ani Kings, anglická skupina založená v roce 1963 pod původním názvem The Ravens. No a zde je právě od ní úspěšný single Lola.

My Satisfaction, největší, no bezesporu největší hit Rolling Stones nám krásně zapadl do toho našeho britského víkendu a myslím, že v tomto duchu to dojedeme už minimálně do konce hodiny, protože tu mám připravené Motorhead, předtím také Led Zeppelin, ale pro tuto chvíli tu mám kapelu založenou již roku 1968 v Londýně a to pod názvem UFO, nebo chcete-li UFO. Ano, tahle legenda hrála poměrně donedávna, dokonce ještě v roce 2022 měli vyrazit na rozlučkové turné, ale bohužel Filmox, zpěvák, tedy kvůli zdravotním potížím toto turné zrušil, nicméně několikrát jsme je mohli vidět i na našich pódiích, myslím, že naposledy to bylo v Brně, kde hráli před Judas Priest, jestli se nemíním, a na žádném z těch koncertů, myslím, nechyběla tahle skladba jménem Only You Can Rock Me.

0: Radio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Prosím vás, vy jste cukrárna?
2: Ne, autoservis.
1: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
2: Povídám, že jsme...
1: Indiánka, rychle.
2: No, jak chceš. 20 korun.
1: Cože?
3: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
1: Větrník.
3: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
1: Větrník. A je čerstvý?
3: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Tým vědců vysazuje v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím. Víc nám o ní prozradí Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
5: Je to prostě normální, trošku dřevnatější slám, aby se dalo říct, jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna, nějakou izolaci a máme ještě jako celou řadu dalších nápadů, třeba nechat sfermentovat a dělat z toho například bioetanol. Taky jsme to zkoušeli přidávat třeba do bioplynové stanice místo kukuřice a to se taky osvědčilo.
4: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmos, Večírek s kasuárem. Iza pořádá v rodinné vile party pro své přátele a všichni se skvěle baví, když se objeví výhružná zpráva. Pokud se do jedné hodiny raní někdo z hostů nedotkne kasuára, velkého nebezpečného ptáka ze sousedství, jeden z nich zemře. Thriller, ve kterém se hraje o život. Stručné dějiny konce světa. Máte-li pocit, že žijeme na konci dějin, že jedna katastrofa střídá druhou, pak nejste první. Pokud se lidé napříč dějinami na něčem shodují, je to přesvědčení, že svět už dlouho nevydrží. 3000 let nenaplněných apokalyps, soudných dnů a předpovědí zkázy od Toma Philipse. Sníh. Kultovní kyberpunkový román Neila Stephensona líčí Ameriku jako změť městských státečků propojených pouze hypermoderní virtuální sítí. Tento svět je ale ohrožen drogou a zároveň počítačovým virem Snow Crash. Vize postmoderní společnosti ohrožované zcela současnými riziky. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: 9:12 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No já připomenu, že máme neděli 9. srpna roku 2026, svátek, že má Román, takže pokud někoho takového, kdo nosí toto jméno, máte ve svém okolí, nezapomeňte mu popřát, a to klidně i za rádio Beat. No a my si dáme další muziku z britských ostrovů, takže teď už právě v rámci toho našeho ostrovního víkendu zazní krásný kousek Wishing Well. Ano, ten od Free, jedna z nejlepších věcí z jejich posledního alba Heartbreaker. V Británii se v roce 1973 dostala až na 7. místo a byla posledním velkým hitem Free před jejich rozpadem. No a je to taková jako zdánlivě jednoduchá písnička o člověku, který je pořád něco hledá a přeje si změnu, no ale ve skutečnosti jde spíš o takové temné poselství člověku bojujícímu se závislostí. No a vzhledem k těm tehdejším problémům, které měl kytarista Paul Kossoff, má skladba skoro až takový jako mrazivý kontext. Přesto v ní nakonec zazní krásná myšlenka, přání po lásce a míru milovaném světě, a tak je to správné a tak to má být.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: No a já myslím, že bychom si teď, než třeba zase za chvíli rozdáme nějaké to lupení na sobotu 15. do Mikulova na Svít a Precedence, mohli společně poslechnout, jaký krásný hold vzdali všem svým kolegům, těm, co již preludují v tom rokovém nebi, v té nebeské, případně pekelné, velmi již početné kapele. Zatím naštěstí stále živí a doufejme, že i zdraví Britové, ano, to je dnes důležité, Saxon. Ano, stalo se tak v podobě nádherné skladby s příznačným názvem Requiem s podtitulem We Will Remember a ta se, myslím, nikdy neoposlouchá.

0: Ne každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: No a já tu stále pročítám vaše zprávy, mailíky, SMSky, možná za chvíli bych mohl něco třeba i přečíst, jak tak na to koukám, je tady jeden takový rozsáhlejší mailík, ale v tuto chvíli trošku změníme žánr, tak jak to děláme ostatně již od včerejšího rána. No a mám tu tady před sebou na stole, nebo na tom pultě mixážním, před sebou jedno slavné, a to přímo dvojalbum, to z roku 1979, kdy dostalo jméno London Calling. No a myslím, že se ani nelze divit, že tuhle klasiku londýnských punkerů The Clash časopis Rolling Stone zařadil na 8. příčku seznamu 500 nejlepších alb všech dob.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: No a my zůstáváme jak jinak než právě na těch britských ostrovech, a to v malebném Skotsku, kde má svůj rodinný biznis tamní zpěvák, textař a příležitostný herec, který se říká stručně a jednoduše Fish. No tak je to teda pořádný kus chlapa, však také předtím, než se tak nějak proslavil a vešel ve všeobecnou známost se svou bývalou kapelou Marillion, pracoval jako lesní dělník. No a kdo zná Marillion, ten ví, že ta úvodní zásadní éra kapely právě ještě s Fishem u mikrofonu proběhla celá během 80. let, kdy vznikla 4 studiová alba, která jsou za prvé skvělá a za druhé z nich nic, stále fungující kapela již dávno na koncertech nehraje. Dáme si skladbu Chelsea Monday z roku 1983.

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Včera neděle byl hezký čas.
3: Včera neděle byla.
4: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
0: Klasika, novinky, rozhovor.
5: Dnes večer od 8 do půlnoci.
3: Za týden bude zase...
5: Na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Navigace může fungovat i v tunelech, a to bez GPS, díky takzvaným Bluetooth majákům. Ty vysílají polohu přímo do telefonu a pomáhají aplikacím přesně určit směr jízdy. Funkci ale často nutné v navigačních aplikacích ručně zapnout. Rozvodí velkých řek nebo dokonce moří či oceánů je vždycky zajímavá záležitost. V historii tady často vedly hranice nebo místa, kde bylo něco důležitého. Kostely, studánky či třeba prameny. Na jedno takové místo v českém lese nás pozve Kuba Turek z Horydoly.cz.
7: Němci to zdají pod jménem Oberpfalzerwald, ale to rozvodí se nachází na českém území, čili tam neprochází státní hranice, i když samozřejmě dříve procházela. Jedná se o pramen Radbuzy nad obcí, která se jmenuje Rybník, a 300 metrů od ní pramení Nemanický potok, který se posléze jmenuje Švarcách, stane se říčkou a tahle ta říčka vtéká do Náby, to pokračuje do Dunaje a Dunaj teče do teplého Černého moře. Řeka, která se jmenuje Radbuza, to je ryze česká řeka, míří k nám do Čech, do Berounky, Berounka teče do Vltavy, nad Prahou se do ní vlévá se potom na Labe a teče do studeného Severního moře. Čili jsme u dvou úplně jiných moří, úplně jiných kultur, úplně jiných počasí a tohle to všechno si můžeme užít aspoň v představách 300 metrů od sebe.
6: Microsoft testuje hlubší propojení mobilů s Windows 11 přímo v systému. Nově mají být zprávy, fotky i soubory dostupné bez otevírání aplikace a přibydou rychlé funkce na hlavním panelu i sdílená schránka s historií. Zatím není jasné, jak změny ovlivní výkon zařízení. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

8 minut po 13. hodině, je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já jsem slíbil, že přečtu nějaký ten mailík, tak jdu na to. Ahoj Jirko, píše se tu, přestože mám moc rád českou, slovenskou, německou i americkou rockovou scénu, tak ta britská je za mě ta absolutně nejlepší. Zde mám opravdu širokou škálu svých oblíbených kapel interpretů. Z kapel mám nejradši Iron Maiden, ale také mám moc rád Judas Priest. Mimochodem, nedělní koncert v Ostravě byl fakt vynikající. Dále Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Dire Straits, Genesis, Jethro Tull či Rolling Stones. Mezi mé oblíbené interprety patří Bruce Dickinson, Freddie Mercury, David Gilmour, Mark Knopfler, Sting, Eric Clapton, David Bowie, Ozzy Osbourne či Chris Rea. Moc děkuji za tento úžasný víkend i za vynikající muziku a Beatu zdar, Beaťák Tom z Brna. No a Beaťák Tom z Brna nevyjmenoval v tom svém výčtu Jurák Heap, a tak si je dáme, třeba se mu taky zalíbí, a dáme si je pěkně ještě s Johnem Lotnem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: No, jestliže v anglickém Sheffieldu už jsme dnes byli spolu s The Flappard, teď se v tomhle městě podíváme ještě hloub do historie, a to až do roku 1944, kdy se právě tam v květnu, tedy právě rok před koncem druhé světové války, narodil John Robert Joe Cocker. Ano, jsme doma. To byl ten zpěvák s tím, jak se říká, drsným bluesovým hlasem, také tedy pěkně dynamickým pódiovým vystupováním, jestli si vzpomínáte, nebo si to někde třeba najděte na videu. V roce 1961 začal tu svoji kariéru zpíváním po sheffieldských hospodách a je zajímavé, že většina těch jeho úplně nejznámějších hitů, těch singlů, například Feeling All Right, anebo With a Little Help From My Friends, tak zkrátka není z jeho dílny, jsou to osobitě pojaté předělávky a není tomu jinak ani v případě následující písně Unchained My Heart z roku 1987.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God Save the Beat.
1: Blockbuster, tak se jmenuje velký hit, nebo jeden z velkých hitů britské glamrockové hudební skupiny, která si dala jméno The Sweet. No a teď mě napadá, že zrovna tahle parta zahraje za prvý v pátek 14. srpna tady v Praze v Hibernii a o den později v 15. tedy v sobotu v amfiteátru v Mikulově a já mám zase tady další dva lupínky. No a napadlo mě, protože tahle píseň, kterou si teď pustíme, tedy Blockbuster, začíná krásně sirénou, tak to je ona, tak tu nahráli Svíti samozřejmě v té klasické čtyřčlenné základní sestavě. Nicméně už je tam v současnosti jenom jeden človíček, ale stále to drží, táhne tu svou káru dál, jak se říká, dokonce je mu už teď od 30. června 77 let, což ale dneska už není pro rockera žádnej věk, že jo, jsme Micka Jaggera a tak dále. No a kdo by věděl jeho jméno, tohodle jediného tedy, v té současné sestavě The Sweet, tak mi ho, a teda chtěl byste do toho Mikulova, že jo, to je důležitý, že abyste měli čas a měli jste to nějak tedy na dojezd. Tak zkrátka volejte Klíjo Píjo teď na číslo 210 32 33 34.

0: Ne každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: No a nám zase visí ve vzduchu, nebo lépe leží tady přede mnou na pultě, další dvě vstupenky, další dva volňásky do Mikulova, do Amfíku na sobotu. Ptali jsme se, který z té původní sestavy The Sweet táhne tu káru v současnosti dál. No a poslechneme si, kdo se tam do toho Mikulova pěkně ve dvou podívá. Jirka, Radio Beat.
2: Ahoj, tady Lukáš.
1: Ahoj, Lukáši. Ahoj, ty bys chtěl do Mikulova, jo?
2: No, tak asi bych se tam měl podívat, no.
1: Jel, jo, tak řekni, no, jak se jmenuje ten jedinej.
2: Andy Scott.
1: Andy Scott, no ano, Andrew David Scott, oni se dokonce ty Sweet ještě donedávna vystupovali jako Andy Scott Sweet, že jo, teď už tam má jenom to Sweet. No tak jo, no tak máš to tady, no, máš radost.
2: Ale jo, tak uděláte radost, potěší to.
1: To musíš úplně jako hurá, skvělý, pecka, víš, takovýho něco.
2: Jo.
1: Nějaký tanec, takový předvíz, a budou tam precedens, ale to je bonus ještě k tomu.
2: Jo, takhle, no.
1: To je dobrý, ne? Za jedno.
2: Jo, jo.
1: Vlastně je to zadarmo, že jo. Hele, tak to, tak ještě řekně, odkud teda tam vyrazíš?
2: Z Libišan.
1: Jo, z Libišan, jsi od toho šamana, že jo?
2: Šaman, jo, jo.
1: Tak ho vemeš sebou, ne? Šamana, nebo někoho jinýho.
2: Jo, jo, tam, no.
1: Tak si tam pěkně zašamaňte, hele, Mikulov, to je nebezpečný tam na ty nápoje, víš, jako.
2: Jo, jo.
1: Zas to nepřestřelte.
2: Tak mi to jenom pivo.
1: Jo, tak mi to nepokládej, já si na tebe napíšu mailíka, jo?
2: Aha, dobrý.
1: Tak, a protože už jsem tady zahlídl za okénkem Dana Kohouta, musí nastat loučení a na rozloučenou tu mám samozřejmě opět v Británii, a to tedy konkrétně v anglickém Bradfordu, roku 1983 vzniklé The Cult, dáme si krásný kousek Fire Woman na rozloučenou. No a já se na vás budu těšit a mám tu zase jednu směnu na středu a pak na čtvrtek, takže už za chvíli se znova uslyšíme. Tím pádem vás dnes už naposledy ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl a tady je slíbená muzika.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Krásné nálezy.
5: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 771. vydáním krásných nálezů, které jsou pod hlavičkou Letní roková všeochuť i šestou částí letošního prázdninového seriálu, ve kterém opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly.
4: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve pod Beskydy.
7: Valašské Meziříčí, zkráceně až familiérně Valmes, byl cíl mé další pouti po zámcích a památkách. Město, které je branou do moravskoslezských Beskyd, má také přezdívku Valašské Atény. I tady, jako důležitým centrem moci, byli obyvatelé vláčeni válečnými vřavami. Například v roce 1620 se postavili na odpor Habsburkům a to si pak vytrpěli své. O 40 let později se sem dostali Turci s předsunutými tatarskými oddíly. Zbylo po nich vypálené město. Život sem vrátila až první průmyslová revoluce. Oázou klidu současného života města je zámek Kinských. Současná empírová podoba budovy zámku je připisována přestavbě za hraběte Eugena Kinského v polovině 50. let 19. století. Eugenův syn Rudolf pak o zámek přišel v dražbě. Nový majitel ho poskytl jako lazaret první světové války a pak ho měli jako letní sídlo a nakonec objekt prodali městu. V současné době patří památka Zlínskému kraji a spravuje ho organizace Muzeum regionu Valašsko.
6: Každoroční podívaná v podobě Perseid nejvíce rozzáří oblohu v noci z 12. na 13. srpna. Řada hvězdáren chystá speciální programy. Pozorování meteorického roje často spojí i se zatměním slunce. Říká se jim slzy svatého Vavřince. Tento starověký světec zemřel mučednickou smrtí v době pronásledování křesťanů Římany 10. srpna v půlce 3. století. Že se jedná o každoročně se opakující jev, vědci zjistili až v 19. století. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God save the beat.
1: Ano, to nejlepší z britských ostrovů, tak včera jste slyšeli, dnes jste slyšeli a dnes ještě uslyšíte ty nejlepší britské kapely a jejich nejlepší pecky. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat, je 9 minut, téměř 10 minut po 14. hodině a já začnu britskou legendou. Pink Floyd, to byla anglická kapela, vznikla v Londýně v roce 1965. Hned se dostala do povědomí díky své osobitosti, díky své originalitě. Pod vedením Syda Barretta dosáhli Floydi ve druhé polovině 60. let úspěchu jako jedna z nejpopulárnějších undergroundových kapel. Syd Barrett díky svým problémům psychickým i s drogami byl nahrazen, ano, to je to správné slovo, zpěvákem a vynikajícím kytaristou Davidem Gilmourem. A pak už nastala ta zlatá éra Album The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals nebo album The Wall. Tak tady o tom se nemusím dlouho rozšiřovat, to všichni víme. Roger Waters potom kapelu opustil, no a kapela vydala dvě studiové alba už bez Rogera. A Momentary Lapse to Reason v roce 1987. Z tohle alba pochází i slavný hit Learning to Fly třeba. A potom vynikající album The Division Bell rok 1994. A z tohle alba vám pouštím skladbu Lost for Words.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: hudební klenoty z kolébky roku.
1: Přátelé, teď vám chci pustit neskutečnou pecku, aspoň podle svýho, nebo podle mýho názoru. Tak, kdo ji bude hrát? Kapela Reef. To je anglická kapela, která byla založena v roce 1993. Ty nejslavnější léta byly právě od roku 1993 až do roku 2003. Pak se dala 7 let pauzu a od roku 2010 fungují dodnes. Co je zajímavý, kapela je původem z Glastonbury, tedy z dějiště největšího rockového, no spíš si troufám říct, multižánrovýho festivalu. První album Replenish bylo vydáno v roce 1995 a produkoval ho známý skvělý producent Cliff Martin. Na tomto albu byly hity Good Feel a Naked. Album dosáhlo 100 000 prodaných kopií a získalo zlatou desku. Ovšem, největší úspěch nastal až v roce 1996, protože to vydali svůj největší hit, který se jmenuje, no, vy, co znáte tuhletu kapelu, tak asi víte, Place Your Hands. Vynikající skladba, já když jsem ji poprvé v životě slyšel, tak jsem byl naprosto nadšenej a nadšenej jsem až do dnešních dnů. A už je to dlouho, od roku 1996. Kapela Reef hraje nebo je posuzována, co se týče žánru, jako alternative rock nebo britpop, to všechno sedí, a taky funk rock. No a já si myslím, že zrovna píseň Place Your Hands, kapely Reef, už se mi to plete, tak ta splňuje tu charakteristiku toho funk rocku. Hlavně, co je na téhle skladbě nezapomenutelný? Kytarový riff, kterým tahle skladba začíná. Luxus. Jenom ke kytaře se přidá skvělý zpěv a pak se to rozjede v neskutečný záhul. Já vždycky trsám na tuhle skladbu. Tedy na židli, jak opravdu často zdůrazňuju, na nohou se mi nechce tančit, já spíš prdeli o židli, ale taky si to vždycky užiju. Právě se skladbou Place Your Hands, Reef.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: A teď je muzika, respektive kapela, kterou mě naučila poslouchat moje starší sestra. Já tě zdravím, Sašo. A bylo to někdy v roce koncem 60. let. Mě bylo 7, sestře bylo 14, tak zhruba. A přitáhla od svých přátel nějak, nevím, muziku, kterou si pouštěla ve svém pokoji na páskáči. A mě to hrozně bavilo, ne že ona by mě zasvěcovala, ale mé ušisko zaslechlo, jak to tam řve v tom pokoji, tak jsem tam zabrousil, no a sestra mi řekla, co to je za partu. Ona sama nevěděla, co to je za partu, já samozřejmě taky ne, ale teď už to víme oba. Ano, byla to kapela The Shadows. Hlavně instrumentální kapela, ale taky vokální, to ne, že by vylučovali vokály. Ta vznikla v roce 1958, přátelé, jo, jako doprovodný kytarový kombo s původním názvem The Drifters během prvního koncertního turné slavného zpěváka Cliffa Richarda. No, v té kapele se vystřídalo spoustu muzikantů, já bych tedy vyzdvihl současného frontmana Hanka Marvina, ale předtím Jed Harris. Když vezmeme v potaz datum vzniku téhle kapely, tedy 1958, tak se nelze divit, že řada členů téhleté kapely, tedy kapely The Shadows, už je v rokovém nebi, kam je samozřejmě zdravíme. Já bych připomněl jejich nesmrtelné instrumentálky jako Wonderful Land nebo Kon-Tiki, FBI, Fragment City a další Apache, že jo, no tak to je Apache, jo, do češtiny, když to takhle přeložím. To je velice slavná skladba. Já vám zahraju jinou. Ta je z roku 1977 a jmenuje se Return to the Alamo.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God Save the Beat.
1: A to skvělý muziky. Kapela Status Quo neodmyslitelně patří na britskou rockovou scénu. A už řadu let, představte si, že oni už 63 let, nebo tak kolem 63 let, fungujou. To je prostě neskutečný. Tahle kapela vznikla v roce 1962. No, to jsem se narodil. A byla založena Francisem Rossem a Alanem Lancasterem, když ještě byli školáci, jo, tak teď nevím, jestli středoškoláci, nebo ještě byli na základce, to teď nebudu zkoumat, prosím vás, to bychom se zdrželi. Ale pojďme k tomu gro kapely Status Quo. Po několika změnách názvu a sestavy, který zahrnovali pak příchod Johna Coughlana v roce 1963, to byla důležitá postava, a taky Rick Party v roce 1967, se kapela definitivně přejmenovala na název The Status Quo, tedy stávající stav, neměnný stav, nebo jak bych to měl přeložit. Spoustu hitů tato kapela vydala. Stala se prostě, jak jsem říkal, neodmyslitelně stálou kapelou s jejími hity, nejen tedy Británie, ale celého světa. Oni ze začátku hráli psychedelický rock, ale ten rychle opustili a ten jejich styl nebo žánr se přerodil v rock, boogie rock, to asi nejvíc na ně sedí, takovej ten rock'n'rollovej, nebo taky hard rock. Tak, my si pustíme takovou zralejší skladbu, ne z těch 60., 70., 80. let, ale představte si, až z roku 1994. Je to skladba, která přesně charakterizuje muziku kapely Status Quo, ale je přece jenom taková zvukově rafinovanější, co si budeme povídat. A hlavně je to muzika, která se hodí, přátelé, na jakýkoliv mejdan. Protože když si to pustíte ve společnosti, kde máte dobrou náladu, všechno je v pohodě, všechny ty srajdy, ty starosti zahodíte za hlavu a uděláte si skvělej večer, a kdybych vám tam pustil do toho večera Status Quo a skladbu Sherry, Don't Fail Me Now, tak se všichni roztančíte.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
3: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Úplné zatmění slunce přinese Španělsku miliardové příjmy z turistiky. Kvůli úkazu zdražilo ubytování i letenky a roste zájem i o speciální brýle a filtry. Tamní ekonomice to prý přinese až 19 miliard korun. Teď novinky z vody. Na Labi v Brandýse otevřeli přístaviště pro osobní lodní dopravu.
5: Společně s ním byla uvedena do provozu nová lodní linka z dvouměstí Brandýsa a Staré Boleslavy do Čelákovic. Osobní loď byla pokřtěna jako Svatý Václav. Plavba spojuje turistické cíle v Pojízeří i v Polabí. Za zmínku i zastávku stojí kotviště v Nymburce a náplavka v Poděbradech. Na jezeře u krásné louky v Mladé Boleslavi je loděnice s půjčovnou kánojí a paddleboardu, kde se můžete svést mezi jezy Česana a Podlásky. Novinkou jsou edukativní plavby po Želivce, které připravil vodní dům Hulice. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku. Vodáckým ahoj, zdraví, Luboš Dvořák.
4: Současné šifrování a hesla už asi nestačí. Německý úřad pro kybernetickou bezpečnost má za to, že nynější systém nemusí už po roce 2030 obstát a systémy by měly přejít na postkvantovou kryptografii. Útočníci totiž mohou už dnes data sbírat a dešifrovat je až později, až budou mít výkonnější technologie. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: ціні пиво без пір. Не всім хутна чай з млеком, але музика там се сходнеме. God save the beer.
1: Ano, je to tak, britský rock, rock and roll, no prostě rocková muzika britská, kolébka roku, ta opravdu neurazí nikoho. A je velice pestrá, od rock and rollu přes elegantní art rock nebo progressive rock, chcete-li, až po šílený punk, hard rock a já nevím co všechno, heavy metal, samozřejmě. To všechno obsahuje tahle ta scéna. Luxusní, přátelé, luxusní. Já jsem ještě chtěl upozornit, že i dnes odpoledne mám v Kohutí pařátě, v který svírám ještě třikrát dva lístky na koncert legendy britského pop roku nebo glam roku The Sweet na 15. srpna v Amfiku Mikulově, ano? Tak pokud správně odpovíte na moji otázku, tak volejte na číslo 210 32 33 34 a co budeme otálet, rovnou to vememe, protože ty telefony tady na mě mrkají, jak šílený. Tak ptám se, kdo je tam? Haló?
2: Ahoj, tady Veronika.
1: Nazdar, Veroniko, odkud voláš?
2: Volám z Olomouce.
1: No tak to máš kousek do Mikulova, no ne kousek, no.
2: Tak, no, celkem jo.
1: Tak jako přes tu Hanou to tam nějak sešoupneš dolů, ne?
2: Jasný, tam nemusí... tam byli na dovolené, takže to znám.
1: Jo, na kolech jste byli tam?
2: Ne, na kolech ne, vlakem.
1: No já vím, ale jako když jste byli, jako na dovolené jste byli tam v jižních Čechách jsem chtěl říct, já jsem byl bej, na jižní Moravě. Tak tam se krásně jezdí na kolech, ne? Ze sklípku
2: no,
1: do sklípku.
2: Já si myslím, že to kolo tam je potom zbytečný už.
1: No jo, no tak když se člověk ožere v tom sklípku, tak už pak
2: no,
1: stejně
2: právě,
1: nikam nedojede.
2: To už může být i nebezpečné možná.
1: To je možná i nebezpečné. Ano, máš pravdu. A vidíš, a já jsem několikrát podstoupil tohle nebezpečí, jo? A dopad jsem jakž takž dobře, no.
2: Tak to je fajn.
1: Maximálně rozumíš odřený koleno nebo nějaký takový ptákoviny, jo, to se dalo.
2: No.
1: Dobře, tak, miláčku, jdeme na to tedy, jo. V Slezce jsou dva lístky na svíty, pojedeš asi s manželem, že jo, nebo s přítelem.
2: Ano.
1: Tak, týká se to kapely Led Zeppelin, jo. Led Zeppelin, jenom ti to připomenu, anglická kapela, která už není bohužel, vznikla v roce 1968, kdy ji pod názvem The New Yardbirds založil Jimmy Page. Pak se později přejmenovala na Led Zeppelin, když se přidal Robert Plant, John Bonham a na basovku potom John Paul Jones. Tak, to bysme měli z krku. Já ti za chviličku, nebo vám všem, pustím skladbu Celebration Day. Ta je z roku 1970. Na tomhle albu je i skladba, kterou i Radio Beat začínalo kdysi svoje vysílání. Slavnej hit kapely Led Zeppelin. Jo? Jak se ta pecka jmenuje? Tak, a teď. Teď seš celá zmatená, viď?
2: No, nečekala, že to bude takhle.
1: Není to těžké. Není to těžké. Je to takový tam tadadidam, tadam, tadadidam, tadam, tadadidam, tadam. Jsem ti teď napověděl, jo, mým neumělým zpěvem.
2: No. A ta otázka zní, že Celebration Day...
1: Ne, otázka, já ti zahraju Celebration Day z trojky Led Zeppelin, jo, Led Zeppelin 3, album. A na tomhle albu, na první pozici, je i slavný hit, kterým začalo Rádio Beat vysílat, když začalo vysílat. Já už ani nevím, kdy to bylo. To už je... to je strašně moc to. A je to tahle ta skladba, která začíná takový, jako když jede vlak, bych řekl, jo. A ta skladba se jmenuje jak? Je to takový, no jak jsem ti předspívával, už si netroufnu zase do éteru, to napodobá, ten rytmus je takový jo, takhle. Tak kytara, ten riff tam jede s basou, s bicíma, takovej opravdu, jako když jedeš vlakem, nářez, jo. A ta skladba se jmenuje Immigrant song. Ještě, že jsi...
2: Jak to bylo trápení, že?
1: No to bylo, no, jako kdybys nebyla ženská, tak ti to neodpustím prostě, jo. No,
2: děkuji.
1: Tak je to prostě vždycky. No, Immigrant Song, tak se jmenuje ta skladba, já pustím teda skladbu Celebration Day, která je ze stejného tedy alba, nebo z toho samého alba. Ano? Dobře, ano. Tak ti gratuluju.
2: Děkuji.
1: Jo, já bych ti měl dát v podstatě jenom jeden lístek, protože tě z poloviny jsem ti pomáhala. Ne, dám
2: ano,
1: ti dva,
2: pravda,
1: aby si mohla s manželem samozřejmě.
2: Jo, jo, tak to budu moc ráda, děkuji.
1: Tak, prosím tě, zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme. Ano, ano, nezavěšuj. No a já, přátelé, pouštím Led Zeppelin Celebration Day, Led Zeppelin 3, tedy album, rok 1970.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: nejlepší z britských ostrovů. God save the beat.
1: Přátelé, musel jsem si pustit Painkiller kapely Judas Priest. Já jsem si potřeboval protáhnout záda a mě tato skladba vždycky protáhne úplně celýho. Osvěží na těle i na duši, abych tak řekl. Ale pojďme k další legendě. King Crimson. Tady je to trošku podvod, jo, když to tak řeknu. Protože původně to byla britsko-americká kapela, co se týče složení muzikantů, ale já myslím, že na to se nebude mohli žít, že jo, co by jsme byli takový, jako, že prostě nebyla to čistě britská kapela, ale byli tam i američtí soudruzi, hudebníci, teda přátelé, chci říct. Soudruzi, to myslím ze srandy, samozřejmě. Jinak slovo soudruh je mi odporné, co si budeme povídat. Tak pojďme k ním. King Crimson, britská kapela, která vznikla v roce 1968 a byla založena kytaristou Robertem Frippem, tak tohle jméno je velice známé, a bubeníkem Michaelem Gillesem. Běžně bývá zařazována mezi zakládající skupiny progresivního roku. V její tvorbě jsou různý vlivy nejrůznějších hudebních stylů, žánrů. No a těch je opravdu přehršle. Jazz, vážná, to je blbej název, klasická, chci říct, jo. Takže jazz, klasická a experimentální muzika, psychedelický rock, heavy metal, nová vlna, hard rock, glamland, folk, elektronika, drum and bass. No prostě úplně všechno, co si dokážete představit. Původně tedy britskou skupinu tvořil od roku 1981, o tom jsem mluvil, takovej mix muzikantů ze Spojeného království, tedy z Británie a Spojených států amerických. Jo? To už jsem předeslal, tak to už jsme si vysvětlili. Prošlo touhle kapelou řada vynikajících muzikantů. Tak třeba Greg Lake, že jo, jméno znáte, nemusím snad vysvětlovat. A další. Andy McCulloch, koho bych ještě mohl, Bill Bruford, John Wetton, Davis Cross, současná sestava, jo, Robert Fripp, no tak tam nesmí chybět, Mel Collins, Tony Levin, vynikající baskytarista. A pak jsou tam jména, který možná nejsou zas tak známá, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jaco Jakšik, nebo Jakšik, jak se taky vyslovuje, Jeremy Stacy. To je současná sestava kapely King Crimson. My se ovšem podíváme do historie, tedy do roku 1982. King Crimson, Heartbeat.

teď pojďme k trošku mladší generaci. Embrace, to je anglická kapela, která vznikla v západním Yorkshire v roce 1990. Tahle kapela začala zkoušet v takový starý, ošuntělý, polozbořený hospodářský budově, nebo spíš baráku, v údolí zahrady Valley Bridge v roce 1990. Bráchové McNamarovi a jejich další kámoš Richard, který hrál na kytaru s dalším kamarádem, muzikantem Dennym, začali vytvářet pecky s pomocí kazetového magneťáku. Já si to pamatuju, že my jsme s Triem, s Pavlem Cenglem a s Jirkou Isanem Novotným taky natočili takový kdysi demáč, to bylo ještě za bolševka, kdy už tady ten čtyřstopej kazeťák fungoval, nebo existoval, chci říct. No a Pavel to právě od někaď přitáhl a natočili jsme prostě na čtyři stopy nějaký pecky. No pro nás to tehdy byla vůbec pecka, že se dá takhle doma natočit 7 písniček. Jo. Tak to samý zřejmě potkalo i členy kapelu Embrace. Tahleta kapela, co se týče žánru, patří do toho alternativ hard rocku, dejme tomu takového pozdějšího, modernějšího britpopu. Dá se zařadit na indie rockovou scénu a tak dále a tak dále. Nakonec to můžete posoudit z písně, která se jmenuje One Big Family a je z roku 1998.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: No prostě Británie. Teď vám představíme kapelu, nebo jak to má i v názvu, spíš projekt, který byl velice populární v Americe a velice populární na kontinentu evropským, ale v Británii za stolik ne. Proč tomu tak bylo, to vám teď nepovím. V každém případě fakta, tahle kapela fungovala 34 let, respektive konkrétně od roku 1975 až 2007. No a jmenovala se The Alan Parsons Project. Ten název určitě znáte. Britská progressive rocková kapela, kterou založila dvojice. Skotský muzikant Eric Wolfson a Angličan Alan Parsons. Kapela byla, jak už jsem řekl, nesmírně populární v Severní Americe a v Evropě. Ve srovnání s tím byl úspěch doma velmi, velmi malej. V každém případě tahle kapela se dostala nejen do rockových rádií, tedy těch jejich pecky, ale i do pop music rádií, nebo jak to mám říct, jak to mám zaměřit, no popových rádií, tak. Jelikož ta jejich muzika skutečně přetejkala z toho progressive rocku až do soft rocku, tedy pop rocku, by se dalo říct. Mraky jejich hitů se hrály na pop rockových rádích nebo popových rádích, stejně jako rockových. Tak to zase je docela úspěšný přesah. Co si budeme povídat? Tak pustíme si tento projekt, tuhle kapelu, dobře říkejme tomu kapela, The Alan Parsons Project, skladba z roku 1976, která se jmenuje The Telltale Heart.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
4: 11.
3: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
5: 11 v 11.
2: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Tým vědců vysazuje v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím. Víc nám o ní prozradí Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
7: Je to prostě normální, trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct, jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat peletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna, nějakou izolaci a máme ještě jako celou řadu dalších nápadů, třeba nechat sfermentovat a dělat z toho například bioetanol. Taky jsme to zkoušeli přidávat třeba do bioplynové stanice místo kukuřice a to se taky osvědčilo.
6: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmos Večírek s kasuárem. Iza pořádá v rodinné vile party pro své přátele a všichni se skvěle baví, když se objeví výhružná zpráva. Pokud se do jedné hodiny raní někdo z hostů nedotkne kasuára, velkého nebezpečného ptáka ze sousedství, jeden z nich zemře. Thriller, ve kterém se hraje o život. Stručné dějiny konce světa. Máte-li pocit, že žijeme na konci dějin, že jedna katastrofa střídá druhou, pak nejste první. Pokud se lidé napříč dějinami na něčem shodují, je to přesvědčení, že svět už dlouho nevydrží. 3000 let nenaplněných apokalyps, soudných dnů a předpovědí zkázy od Toma Philipse. Sníh. Kultovní kyberpunkový román Neil Stephenson líčí Ameriku jako změť městských státečků propojených pouze hypermoderní virtuální sítí. Tento svět je ale ohrožen drogou a zároveň počítačovým virem Snow Crash. Vize postmoderní společnosti ohrožované zcela současnými riziky. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: Ano, a jsme v další hodince, je 16 hodin a 12 minut. Pokračujeme na té bázi britského roku. Kapela, která rozhodně patří do těch šedesátek. Troufám si říct do té první poloviny šedesátek. Freddy and the Dreamers. To byla anglická beatová kapela, která byla založena v Manchesteru v roce 1962. Já jsem byl zrozen, oni byli založeni. V jejím čele stál chlapík, který se původně živil jako mlíkař. Jestli to mlíko rozvážel nebo vyráběl, to už je celkem jedno. Jeho jméno bylo Freddie Garrity. No a dal dohromady partu muzikantů a právě v té polovině 60. let byli velice populární a řada jejich písní, řada jejich singlů se dostala na přední místa žebříčku a byly hráni v rádiích. V podstatě je to taková ta kapela, nebo jedna z kapel, která byla v té době velice vážným konkurentem Beatles. Jo, já se to vždycky směřuju na ty Beatles, protože Beatles jsou fenomén, co si budeme povídat. Beatles zná celý svět, ale kapelu Freddy and the Dreamers určitě zná mraky lidí, tisíce lidí, možná miliony, ale na Beatles nedosáhnou. Ale v té době právě to byly takový ty kapely jako Marmalade, Hollies, Beatles a tak dále a tak dále. Teda Beatles, konkurenti Beatles, to jsem řekl špatně. Beatles byli popředí už od těch 60. let, měli obrovský úspěch, ale tyhle ty kapely, jako bych se jich dotýkali, prostě jim konkurovali. A to je i případ kapely Freddy and the Dreamers. My si od nich pustíme skladbu, která se jmenuje Cut Across Shortly, rok 1964.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: ціні Дивобезпі. Не всім хутна чай з млеком, але музика там все сходнеме. God save the beat.
1: 15. srpna v Amfiku v Mikulově bude hrát legendární kapela The Sweet. A teď je ten moment, kdy můžete vyhrát dva lístky na tuhle skvělou událost. Uprostřed léta, dá se říct, a ještě propojeno s výletem po vinicích třeba ve Valticko-Lednickém areálu. Jo? Moraváci ví, o čem mluvím. Vy, kteří jste tam nikdy nebyli, tak vězte, že je to neskutečný zážitek v krajině, která se tak odlišuje od zbytku území České republiky, je připodobňována spíš takovým těm jižním krajinám, Chorvatsko a tak dále, Itálie. To je prostě Jižní Morava, specifická, nádherná, plná úžasného moravského vína, který má světový parametry. A ještě si tam můžete zajít na skvělý Big Beat, který má už více jak 50-letou tradici, když to mám říct takhle. No, 50 let. Jo, no, je to pravda. Fajn. Tak jo, tak číslo 210, 32, 33, 34. Vy už reagujete, takže já se toho chopím. Kdo je tam? Halo?
2: Čau, čau, Stanislav, ahoj.
1: Nazdar, Stanislave. Ty voláš odkud?
2: Já volám ze Štemberka.
1: Štemberk. To je ale... To je Sázava, ne? Tak někde tam.
2: Ne,
1: nebo
2: ne.
1: Kecám.
2: U Bruntálu.
1: U Bruntálu, aha, tak já si Štemberk. České, jo, počkej, český Štemberk je na Sázavě, mám takový dojem.
2: Ano,
1: ale
2: ano.
1: Nechci se, no možná se, teď už jsem to řekl správně, věď. To je jedno.
2: Ano, přesně.
1: Takže u Bruntálu, takže to máš zase napříč Moravou rovnou do Mikulova, že jo? Co si budeme povídat. Hele, prosím tě, Stanislave, tak poslouchej pozorně, můžeš prosím tě jít z té místnosti nebo si to dát na hlavu, ten telefon.
2: Já tam... jedu autem.
1: Jo, jedeš autem, tak to přežijem nějak. My si budeme hrát za chvíli kapelu, která se jmenuje The Move. To byla britská kapela, která vznikla v roce 1966. No a když se rozpadla, tak členové téhletý kapely se připojili k různým partám, jo? Třeba i Beth Bevan, Black Sabbath, nebo Carl Wayne z téhletý kapely k The Hollies. Ale mě zajímá jeden muzikant, který hrál taky v The Move a připojil se a v podstatě pak šéfoval, byl frontmanem kapely, která je velice, velice populární, nebo byla. Electric Light Orchestra, to jsi slyšel, ne? ELO. Tak kdo je frontmanem, nebo byl frontmanem kapely ELO? Taky byl členem superskupiny Traveling Wilburys. Abych ti pomohl ještě takhle. A který byl členem kapely...

0: No ty mě dáváš teď. Já už se snažím pomoci, jak můžu.
1: Já vím.
0: Electric Light Orchestra, ELO, no, Jeff, zpěvák, skladatel, aranžér. Traveling Wilburys, hele, tam byl Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison, Tom Petty a Jeff Lee. No. Zkus to. Máš tam někoho v autě ještě, kdo by ti mohl napovědět?
1: Tak mám tady přítelkyně, ale...
0: Přítelkyně, sakra, zkus to. No, jak se jmenuje přítelkyně?
1: Blanka.
0: Co?
1: Blanka, Blanka.
0: Blanka, Blani, no, tak zkus to. Ta se upejpá, ta nic neskusí.
1: To je úplně vedle.
0: Ta je úplně vedle. No vedle tebe, to vím, že je vedle tebe, no, ale...
1: No, jasné, jasné.
0: No.
2: Nevím.
1: Ona se tady neví.
0: Ona neví, jo, já už jsem to slyšel, že se přiznala dobrovolně. No. Ježíš, já to nechci dávat někomu jinému, když jste se teda takhle dovolali, no, tak zkus to. Jeff Lynne. Jeff Lynne, no, tak to prostě je, no.
1: Jeff Lynne, že jo.
0: No, Jeff Lynne, no, že jo, no, já vím, že jo. To byla prdel teda, úžasná, no. Tak máte s Blankou radost, pojedete prostě do Mikulova na svíty. Máte rádi aspoň svíty?
1: Jasné, poslechneme si.
0: Poslechnete si, no, fajn. Zatrsáte a tak dále a tak dále. Na třeba Ballroom Blitz, že jo, a na takovýhle pecky od svítu. Fajn, tak prosím tě, zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme. Tak jo.
1: Díky.
0: Jo, díky, čau.
1: Čau,
0: nezavěšuj. No, to bylo, vidíte. Ale tady vidíte, jak jsem hodnej, jo. Jakože to nechci, tak co, tak hlavně, když někdo volá, tak na ten koncert chce jít, na ty svíty, protože tu muziku má rád a protože si chce užít radosti. A ještě, když Stanislav volal se svou přítelkyní Blankou, o to víc těm párům poskytnu tady tu radost a rád jim poskytnu radost. Tak jo. Jeff Lynne, bývalý člen kapely The Move a teď už originál kapela The Move. Všimněte si, já vám pustím pecku Do Ya z roku 1972 a tam ten přínos, on dělal výbornou melodickou muziku z Electric Light Orchestra, která kde tam těmi aranžemi vkládal takový klasický prvky, nebo prvky klasické muziky. Ale mělo to vždycky takový rock'n'rollovej, lehoučkej nádech velice melodický muziky a to je v téhle pecce kapely The Move, jejímž členem byl Jeff Lynne znát. Tak schválně.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: Ano, je to tak a další kapela, která fungovala až do roku 1990, ale vznikla už v roce 1966 a patří do té kategorie glam roku, stejně jako Sweety nebo třeba Sledi. Matt byla britská kapela, která vznikla v tom roce, jak už jsem uvedl, je nejvíc známá svým singlem, tedy hitem Tiger Feet, který byl britským nejprodávanějším singlem v roce 1974. Já vám pustím ovšem jinou píseň, která je z roku 1973. Nevím, jestli jsem to říkal, ale kapela Mat, tedy Bláto, přeloženo do češtiny, fungovala od roku 1966 až do roku 1990. Tak, no a já vám pustím tedy skladbu s názvem, česky by se dalo říct jako Dynamit, něco jako od Olympiku, že jo? Tak angličtině bychom mohli říct Dynamit, oni to ještě rozdělujou tyhle dvě slova, tedy Dyna, pomlčka, Mit, kapela Mat tedy, rok 1973.

Přátelé, teď mám pro vás opravdu velkou raritu. Kapela Beatles rozhodně patřila do 60. let i s tím mírným přesahem do začátku 70. Ano, ale ty 60. jsou jasný. Já vám teď pustím pecku, která v 60. letech nikdy nezazněla. Jmenuje se Now and Then. A je to taková balada, uvádí se, že psychedelická balada, no dobře, kterou John Lennon napsal okolo roku 1977, tedy už v době své solové kariéry. A nahrál ji jako demo ve svém domácím studiu. Nahrávka se po Lennonově smrti dostala ke zbývajícím členům Beatles, kteří se jí v roce 1995 pokusili dokončit v rámci projektu Anthology Beatles. Znáte to tady, ten trojdílná, nebo čtyřdílná, trojdílná, myslím, antologie. Definitivní podobu dala písni až v roce 2022 jistá společnost, která za pomocí umělé inteligence oddělila zvukové stopy a přimíchala k základu zpěv a nástroje členů Beatles. No prostě alchymie za pomocí AI jako svině. V listopadu se píseň dostala do čela žebříčku UK Singles Chart jako 18. píseň Beatles v historii a první od roku 1969, což je rekordně dlouhá pauza. Zajímavý, veďte. Ta píseň zní nádherně. Umělá inteligence opravdu umí divy, umí páchat zlo, umí páchat dobro, ale to je téma snad na celý život, to rozhodně nemíním tady rozebírat. V každém případě píseň Now and Then, kterou Lennon napsal a nahrál ve svém domácím studiu v roce 1977, nakonec spatřila světlo světa díky tedy AI a s přispěním vlastně členů Beatles. Tak nějak zprostředkovaně, abych tak řekl. Tak já vám tu píseň pustím. Zní to krásně. A je v tom ten Lennon samozřejmě cítit. Tady se mi chce říct, že Lennonův genius byl tak silný, že i kdyby si zaspíval jednu sloku nějaký písně a naspíval ji do hromádky písku, tak se s ní dá vyhrávat skvělá pecka. Já nevím, jak to mám jinak říct. Beatles, ano, rok 2023, to zní se absurdně, a skladba Now and Then.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
3: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice. Tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Bikers Crown.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Navigace může fungovat i v tunelech, a to bez GPS, díky takzvaným Bluetooth majákům. Ty vysílají polohu přímo do telefonu a pomáhají aplikacím přesně určit směr jízdy. Funkci ale často nutné v navigačních aplikacích ručně zapnout. Rozvodí velkých řek nebo dokonce moří či oceánů je vždycky zajímavá záležitost. V historii tady často vedly hranice nebo místa, kde bylo něco důležitého. Kostely, studánky či třeba prameny. Na jedno takové místo v českém lese nás pozve Kuba Turek z horydoly.cz.
7: Němci to znají pod jménem Oberpfalzerwald, ale to rozvodí se nachází na českém území, čili tam neprochází státní hranice, i když samozřejmě dříve procházela. Jedná se o pramen Radbuzy nad obcí, která se jmenuje Rybník, a 300 metrů od ní pramení Nemanický potok, který se posléze jmenuje Švarcách, stane se říčkou a tahle ta říčka vtéká do Náby, to pokračuje do Dunaje a Dunaj teče do teplého Černého moře. Řeka, která se jmenuje Radbuza, to je ryze česká řeka, míří k nám do Čech, do Berounky, Berounka teče do Vltavy, nad Prahou se do ní vlévá, vlévá se potom na Labe a teče do studeného Severního moře. Čili jsme u dvou úplně jiných moří, úplně jiných kultur, úplně jiných počasí a tohle to všechno si můžeme užít aspoň v představách 300 metrů od sebe.
6: Microsoft testuje hlubší propojení mobilů s Windows 11 přímo v systému. Nově mají být zprávy, fotky i soubory dostupné bez otevírání aplikace a přibydou rychlé funkce na hlavním panelu i sdílená schránka s historií. Zatím není jasné, jak změny ovlivní výkon zařízení. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic Rock.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: 17 hodin a 15 minut jsme v další hodince nedělního odpoledního vysílání. Máme britský víkend, to všechno víte. A co možná nevíte, tak já mám poslední dva lupeny na 15. srpna na koncert kapely Sweet v Amfiku Mikulově. Takže pokud chcete tyhle ty dva lístky, volejte na číslo 210 32 33 34 a když správně odpovíte, dostanete lístka. Víte, že dneska velmi, velmi pomáhám, ano? Tak, už mi to tady drnčí, tak já to zvednu. Haló, kdo je tam?
2: Čau, Petr.
1: Nazdar, Petře. Tak, za chvilinku si zahrajeme skladbu od Sweetu The Lies in Your Eyes, což je překladu něco jako lži v tvých očích nebo lež v tvých očích. Jo. To tak ženský občas mývají, že jo? Že to na nich poznáš, jo? Že koukáš na ní, ona ti tvrdí, že tě miluje a že jsi pro ní všechno, ale ty v těch očích vidíš, že kecá. Stalo se ti to někdy?
2: Ano.
1: Stalo se ti to. Řekl jsi to tak jako velice, velice příkře a jasně, tak v pořádku. Stalo se to mnoha z nás, co si budeme povídat. Tak prosím tě, ale já se budu ptát na něco úplně jiného. Tak schválně, co ti říká Losna versus... Co tam děláš, co?
2: Ano, jo, jsem na
1: zahradě,
2: makám.
1: Jo, makej, tak prosím, teď přestaň makat a soustřed se, jo. Co ti říká Losna versus Mažňák?
2: No, to asi nic.
1: No, Losna a Mažňák, to byli členové Vontů od Jaroslava Foglara. Slavná knížka, rychlý šipy, to všechno znáš, ne, snad, jo. Stínadla se bouří a takovýhle knížky, jo, od Foglara, to je jedno. Losna a Mažňák byli dva konkurenti, kteří bojovali o titul velkého Vonta, jo. To je jenom takhle pro začátek. Co ti říká Beatles a Rolling Stones, nebo Beatles kontra Rolling Stones, co s tím souvisí?
2: 80. léta.
1: No, 80. spíš 60. to je jedno, ale dvě kapely, které v podstatě spolu soupeřily. O to soupeření tady jde, jo? To je to klíčové slovo. A teď si zahrajeme za chvíli Sweety a s kým v tom glam roku, v té oblasti glam roku, Sweety s kým soupeřili? Kdo byl jejich takovej konkurent v tomhletom stylu nebo žánru, jo, v glam roku? Tak jsme si dali Losna, Mažňák, to byly Vontové, jo? Adepti na titul velkého Vonta. Beatles kontra Stouni. To byly dvě kapely, které ačkoliv měly odlišný styl, tak spolu vlastně v těch šedesátkách soupeřili. A dodnes to tak jakoby je, nebo lidi to tak cítí. No a teď máme Sweety a další kapelu, který spolu soupeřili na tom poli v těch sedmdesátkách, samozřejmě na tom poli glam roku. Víš, s kterou kapelou Sweety takhle soupeřili, nebo jak to vnímal i to publikum, i ti fanoušci. Kapelu jsme si už hráli. Hrál jsem, já ti pomůžu, Universe jsem hrál skladbu od této kapely asi před dvěma hodinama. Tak s kterou kapelou Sweety takhle jakoby na dálku, nebo možná i na blízko soupeřili? Co říkáš? Cože? No Slade, no jasně, perfektní, ani jsem ti nemusel nějak zase příliš napovídat. Výborně, se Sladeama, jasně. Tak, dva lístky jsou tvoje, s kým půjdeš 18. nebo s kým pojedeš 18. Mikulova?
2: S kamarádem.
1: S kamarádem, a ty jsi odkud?
2: Brno.
1: Brno, no tak to je kousek. Brno, Mikulov, ježišmarja, to i koňmo seš tam za 10 minut, ne?
2: Je to kousíček.
1: No je to kousíček, no dobře. Přes Pohořelice, že ho přeskočíš a seš tam, kolem Novomlýnských nádrží. Ježišmarja, to tam známe jak svý boty. Fajn, hele, vydrž mi na telefonu, ať se domluvíme, jo? Já ti gratuluju. Zatím čau, čau, ahoj. No a my si pustíme tedy Svíty, jak už jsem říkal, Lež v tvých očích, nebo Lži v tvých očích. The Lies in Your Eyes, Svít.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: A musím říct, že ta britská muzika je pestrobarevná a dokážu to další kapelou, další písní. Mod the Hoople, to byla anglická kapela, která vznikla v roce 1966 v Herefordu, hrabství Herefordshire. To asi není tak důležitý, protože nám to nic říká, vidíte. To je no. Původně hrála pod názvem Doc Thomas Group, nebo Dr. Thomas Group, chcete-li, ale po podpisu smlouvy s vydavatelstvím v roce 1969 změnila svůj název a přejmenovala se tedy na Mod the Hoople. Na počátku 70. let kapela vydala několik alb, ale ta alba nepřinesla žádný výraznější úspěch. Ani singly z nich tedy. Když už byla na pokraji rozpadu, povzbudil její členy

a teď se držte David Bowie, aby spolu zůstali. Bowie pro ně napsal píseň All the Young Dudes, která byla napsaná v takovém tom stylu nebo žánru glam rocku. Svítě s lidi, mluvili jsme před chvílí o tom, jo? A tahle ta pecka se v roce 1972 stala jejich prvním velkým hitem a zároveň ikonickou skladbou. Bowie následně produkoval jejich stejnojmenný album, což jejich úspěch ještě umocnilo. Navzdory personálním změnám dosáhla kapela dalších komerčních úspěchů z alby Mod z roku 1973 a The Hoople z roku 1974. Z tohoto alba vám zahraju píseň, která se jmenuje Golden Age of Rock and Roll. A teď se naskýtá otázka. Proč se Davidu Bowiemu líbila kapela Mod Hoople? Já vám pustím tu skladbu Golden Age of Rock and Roll a vyvoďte si z toho vy svůj vlastní název. Proč se, a když tak mi to napište SMS-kou nebo mailem, proč se kapela Mod Hoople tak líbila Davidu Bowiemu? Proč ho tak zaujala? Jo? Schválně.

0: pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: Tak to byla srdcerivná píseň kapely Uriah Heep, Come back to me, vrať se ke mně. Jo, přátelé, láska je kurva, každýho sundá, jak zpívá Hajíček a kapela Krucipisk. No a stejně se tady té lásky člověk nezbaví, ačkoliv je tisíckrát poučen, stejně do toho zase spadne zpátky. Ale nechme úvah filozofických, pojďme zase zpátky do britské muziky. Family, to byla anglická kapela, vznikla v roce 1967 a skončila v roce 1973, takže 6 let existovala. Ten jejich styl byl charakterizovaný jako progressive rock, no tak tam se skrývá mnoho podob, že jo. No ale jejich zvuk objevoval jiný žánry, spojil takový styly jako folk, psychedelik, no to v těch 60. letech byl takový základní kámen Big Beatu, že jo. Acid rock, taky víme, o co jde. Jazz fusion, nebo jazz rock, taky jsme tomu říkali, že jo. A samozřejmě klasický rock and roll. Kapela nikdy nedosáhla úspěchu ve Spojených státech. Tam ne, tam nedosáhla. Ačkoliv Family ve Velké Británii měli úspěch a objevovali se na různých festivalech, ta Amerika jim zůstala zavřená. Co je zajímavé na této kapele? Nebo jak vám ji přiblížím? Frontmanem této party byl Roger Chapman. To jméno znáte, ne? Spolupracoval mimo jiné i s Mikem Oldfieldem, naspíval s ním jedno album a z tohoto alba vzešla píseň Shadow on the Wall. No a tu hrajeme dost často na rádiu Beat. Takže tolik Roger Chapman, původně člen kapely Family. Já vám teď od kapely pustím skladbu Glow, rok 1972.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: No a pokračujeme dál a pokračujeme další, já si troufám říct, slavnou britskou kapelou. Traffic byla kapela z Birminghamu, která vznikla v roce 1967. No, a proč byla slavná? Proč byla dobrá? Protože tuhle tu kapelu založili Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood a Dave Mason. Takže jména, která se později objevila v dalších slavných britských kapelách. Co si budeme povídat? Tak si dáme skladbu od kapely Traffic, kdy jsem říkal, že zanikla v roce 1974. Takže vidíte, taky krátká doba celkem, když si vezmeme ty kapely, které vznikly v roce na začátku 60. let a fungují dodnes třeba stovně, že jo? Tak v té Británii 7 let je takový prd, dá se říct. Traffic a skladba Dear Mr. Fantasy.

0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
3: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
4: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
5: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beat. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
3: malý piva, no ne.
5: Prostě Naděje Beat. V úterý od 7 večer na Beatu. Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve pod Beskydy.
7: Valašské Meziříčí, zkráceně až familiérně Valmes, byl cíl mé další pouti po zámcích a památkách. Město, které je branou do Moravskoslezských Beskyd, má také přezdívku Valašské Atény. I tady, jako důležitým centrem moci, byli obyvatelé vláčeni válečnými vřavami. Například v roce 1620 se postavili na odpor Habsburkům a to si pak vytrpěli své. O 40 let později se sem dostali Turci s předsunutými tatarskými oddíly. Zbylo po nich vypálené město. Život sem vrátila až první průmyslová revoluce. Oázou klidu současného života města je zámek Kinských. Současná empírová podoba budovy zámku je připisována přestavbě zahraběte Eugena Kinského v polovině 50. let 19. století. Eugenův syn Rudolf pak o zámek přišel v dražbě. Nový majitel ho poskytl jako lazaret první světové války a pak ho měli jako letní sídlo a nakonec objekt prodali městu. V současné době patří památka Zlínskému kraji a spravuje ho organizace Muzeum regionu Valašsko.
6: Každoroční podívaná v podobě Perseid nejvíce rozzáří oblohu v noci z 12. na 13. srpna. Řada hvězdáren chystá speciální programy. Pozorování meteorického roje často spojí i se zatměním slunce. Říká se jim slzy svatého Vavřince. Tento starověký světec zemřel mučednickou smrtí v době pronásledování křesťanů Římany 10. srpna v půlce 3. století. Že se jedná o každoročně se opakující jev, vědci zjistili až v 19. století. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
5: Rádio Beat. Klasik rock.

0: menoty Skolébky roku.
1: Tak to byla koktavá píseň My Generation kapely The Who, která popisuje právě tu rozpolcenost generace 60. 70. let. Pojďme k další kapele, britské kapele, která udělala obrovskou děuru do světa. Je to kapela Deep Purple, nemusím představovat, jenom připomenu, v Londýně tahle kapela byla založena v roce 1968 a tahleta parta je považována za jednu z průkopníků heavy metalu a moderního hard rocku. Víc snad vysvětlovat nemusím. Skladba z roku 1993, Enya.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: Tak já musím reagovat na některé vaše vzkazy, které se týkají různých situací v dnešním odpoledním vysílání, tedy různých písní. Tak když jsem pouštěl Reef, Place Your Hand, to je fantastická pecka, tak tady napsal někdo. Ahoj, díky za tuhle písničku od Reef. Už dlouho ji mám jako vyzvánění v telefonu. Super. Tak, díky za tuhle reakci. A já jsem taky, než jsem ji pustil, tak jsem mluvil o tom, že tato pecka mě vždycky tak rozvášní, že se svým prdelním tancem se vrtím a nenechá mě to klidným, protože nerad tančím na nohou, že jo. Tak tady zareagovala Eva a já mám pocit s Oldou, že už nejsem sám, že jsme už tři, protože při téhle písni si takhle den sprdelili pěkně doma u této písničky, tak den sprdelice. To jsem teď vymyslel, to je dobrý, tyjo. Takže díky za to, za tu jakmile, sounáležitost v této fázi tančení, bych řekl. Pak tady mám další ještě reakce. Já jsem se ptal, jestli vám píseň Mod Hoople něco nepřipomíná, respektive proč si David Bowie tuhle kapelu oblíbil, přemluvil kluky, když byli v krizi, aby pokračovali dál ve své tvorbě a produkoval jim alba. No a ty odpovědi jsou takový, že jedna je, já tady mám ten binec šílnej v těch SMS-kách a mailech, jedna slečna nebo mladá paní odpověděla, že jestli to není tím, že jim produkoval ty desky. No tak něco, tu souvislost to má, já bych to shrnul asi takto. Totiž ta původní tvorba kapely Mod Hoople hodně připomínala tvorbu, nebo prolínala se, dá se říct, tvorbou Davida Bowieho. A on se v té kapele viděl, dá se říct, ano. A cítil tu muziku úplně stejně a to pojetí taky stejně. Protože Mod Hoople byla kapela, která byla svým způsobem vizionářská a progresivní.

jo, pro takovou kapelu, když vás někdo takhle skvělej, nebo když vám někdo takhle skvělej produkuje desku, a hlavně tím souzněním v té muzice. Moc děkuju za příspěvky. Super, děkuju, že reagujete, protože to je pro mě vždycky, vždyť to víte, velice inspirativní. A teď další kapela, britská kapela, která patří k těm top. No, Rolling Stones. Mám něco k tomu dodat? Prdlajs. Nic nebudu dodávat, protože název kapely nebo pojem Rolling Stones mluví sám o sobě. Já bych tam švihnul jednu moji oblíbenou nebo jednu z mých oblíbených skladeb. Já mám takový pocit, že všechny na této desce jsou moje oblíbené, tedy mluvím o desce Hackney Diamond. Ta předposlední Stoneu, tak bych dal Depending on You. Nádherná věc, takový trošku oplodňováček, ale není to zas tak měkký, jo? Tak dámy pro vás, chlapi taky pro vás a hlavně pro Daníka, jo? Můžu si to pustit.

0: Made in britské ostrovy. God save the beat.
1: No, pomalinku se blížíme ke konci, ale ještě na úplném konci nejsme, přátelé. Další slavná kapela britské scény se jmenovala The Seekers. To byla kapela, která vznikla, pozor, v Liverpoolu, ano, v roce 1959. Takže jsou součástí takový tý Merseybeatový scény společně s Beatles a dalšími partami. The Seekers vydali spoustu hitů, jako Sweets, For My Sweet, Love Potion, Number 9, Sugar and Spice, nebo velice slavný hit Mídlový princ od Vaška Neckáře, že jo? To je cover samozřejmě, originále Needles and Pins. No, já vám pustím skladbu od Seekers, nebo Seekers, I'll Be Duck One z roku 1965. Byla to zkrátka kapela, která byla další konkurencí kapely Beatles. Takže Beatles nebyli samojediný v tom Liverpoolu v první polovině 60. let. Ano, tam bylo těch kapel mraky. Musela to být krásná doba, kdy jste opravdu nevěděli, kam dřív skočit. Já bych rozhodně neviděl, kam dřív skočit. Mně bylo 0, 1, maximálně 2 roky v té době, jo. Ale lidem, kteří byli v podstatě ve věku mých rodičů, závidím v té době. To musela být krásná doba. Doba svobody, hippizácká doba, živelná doba, taková ta vzdušná, co se týče svobody a energie životní. No nevím, jak to mám víc popsat. Nějak se teď v této době trošku dusím. Nevím, jak vy, ale zase nechci filozofovat. The Seekers, I'll Be Duck One. No a my se pomalinku blížíme poslední písni a uzavřeme tento britský víkend, který byl, přátelé, uznejte, velice půvabný.

0: lacení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: Tak to byla vynikající Gaia Messiah. Přátelé, jsme na konci. Za chvíli kapela Genesis, která patří rozhodně k tomu skvostu britského Big Beatu. Píseň, která je z roku 1973, I Know What It Like, to znamená ještě s Petrem Gabrielem. No a pozvánka na úterý do rokový spovědnice, budu mít tady dva motorkáře. Pozor, přátelé, motorkáři, motorky, já se na motorce bojím jednoznačně. Jel jsem jednou na motorce, když mě bylo 16, nebo možná 17, za velkýma popovicema v takové vesnici, nevím, jak jsem se tam ocit, kdo mě tu motorku půjčil, byl to samozřejmě Pionýr, to je jasný, ale v každém případě, proč jsem na ní sedl, protože se mnou chtěla jet jedna místní dívčina, stejně stará jako já, takže bylo tak nějaký 17, velice krásná, tak jsem jí svez, ano, na Pionýru. No, skončili jsme na vesnickém hnoji, protože jsem to nějak nevybral, protože motorky, jak říkám, nejsou můj šále kávy. V každém případě, přátelé, to mělo jednu výhodu, že jsme pak spolu strávili, no, aspoň půl hodiny ve společné sprše. Bylo to krásné. Krásný večer vám všem přeje Dan Kout. Tak se mějte. Za chvíli větrník a Hard Navy.

0: Klasický rock. Rádio Beat. Rádio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
4: 11.
3: Zkusi vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
0: Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník.

Pietari. Pietari. Na Rádiu B. Na půl hard rock, na půl heavy metal, na půl gotika a na půl alternativa. I tak se dá rozporcovat hudba skupiny Stitch Up Heart z Los Angeles, která skladbou Extermination zprovoznila Větrník, jeho 1107. šichtu. Připravili ji jako obvykle Jaromír Tůma, který vás zdraví u mikrofonu, a Pavel Černoch, bez něhož by to tady nehrálo. Tím mám na mysli partičku kolem uhrančivé zpěvačky Eleše Mixi Demne, kterou jsme tu měli popáté, ovšem prvně s ukázkou ze čtvrtého alba Medúza, které vyšlo 12. června. Po druhé teď na své čtvrté, o týden dříve zveřejněné CD Louder Than Fate upozorní zpěvák a kytarista Jared James Nichols z Nashvillu, dobře naladěný v nahrávce Dust and Bones.

Větrník na Rádiu B. Alternativně orientovaná skupina Dead Cab for Cutie z Bellinghamu ve státě Washington oslaví napřed rok 30 let úspěšné činnosti a taková vytrvalost se nutně odrazí i v počtu návštěv ve Větrníku. Ta následující bude 11. Náhodou to souzní s počtem vydaných alb, z nichž to letošní I Built You a Tower z 5. června

0: každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu.
1: V Jeteborské skupině Sajera se zřejmě znelíbila podoba některých pecek z menového repertoáru. A ve zmodernizované, ale i tvrdší variantě je 5. června zveřejnila znovu na svém 4. albu Requiem for Pipe Dream. Propagačním letáku gramofirma potvrzuje, že kapela se transformuje a vzletnými slovy konstatuje, že nevzkřísíme, co bylo ztraceno, ale to neznamená konec. Máme o čem přemýšlet při letošní verzi skladby Mar

0: Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu B. Sid Barrett svým šílenstvím nepochybně srážel usilovnou skupinu Pink Floyd v období jejího nástupu. Písně však skládal geniální. Kvůli nim jsem si jako jedno z prvních zahraničních LPček opatřil Pyšce v branách rozbřesku z roku 1967, kde Sidova píseň Astronomy Domine překypuje mystikou. Nedávno jsem zde pouštěl Barrettův cover See Emily Play z nového alba jiné londýnské formace Damned. Dnes se vypravíme do Grand Theatru v Quebecu, kde se nahrávalo 5. června vydané dvojce CD Symphonic skupiny progresivního roku Vojvod a domácího symfoniáku. A jak tušíte, na programu bylo Astronomy Domine.

0: Větr.
1: Na Rádio Beat.
2: Na námluvách rockové hudby s klasikou se pozdržíme, neboť v ten týžden 5. června vyšel výběr z 6 koncertů, jimiž nizozemská skupina Aireon oslavila v domácím prostředí v Tilburgu 30. výročí svého založení. 15 000 stupenek se rozprodalo v několika minutách a na těšení posluchači se přísjeli z 51 zemí. Na pódium se vměstalo na 100 hudebníků a sboristů, mezi nimiž budil největší pozornost autor rockových oper a lídr Aireonu, 66-letý kytarista a zpěvák Irene Lucassen. Atmosféru v sále zachycuje ukázka Sail Away to Avalon.

0: Petr.
1: Radio Beat. Také interpreti dnešních rubrik Ploužák a Kláda mají blízko k vážné hudbě. Londýnská v roce 1968 založená skupina Yes mě překvapuje tím, že stále existuje, jak potvrdila 12. června vydáním 24. alba Aurora. Nejdéle od roku 1970 v ní se trvává maestro kytarové hry Steve Howe. Kdopak asi tu jeho instrumentaci skladby Watching the River Roll tak procítině hraje. Podepsán je Český národní symfonický orchestr.

0: Větrník na Rádiu Beat.
1: Dnešní kláda se opírá o solidní sopa 6,5 biruty, kterou jsem ušetřil pro finskou královnu severského ledového metalu, jak se také přezdívá Tarje Turunen. Ve Větrníku zabydlené, ať již jako zpěvačka skupiny Nightwish do roku 2005, kdy se s kapelou rozešla, nebo v současnosti, kdy vystupuje jako Tarja. Její diskografii znepřehledňují alba klasická, koncertní a vánoční. Rokových solovek je 6. Ta poslední, Fris Noir, vyšla 12. června a je na něm i naše ukázka Blaze Forever.

0: Vietrina.
1: Vietrina. Na Rádiu B.
2: Obávám se, že se může rozšířit rčení. Chceš-li se nalokat důmu, pust si nabít tu tůmu. Pravdou je, že posmutnělý a v horším případě depresivní doom metal se šíří a v Americe přímo frčí. V rockových žebříčích se prosazují nová jména a jedním z nich je skupina Chemnitz z Denveru, pojmenovaná podle staroegyptského města. 12. června vydala 5. bezejmenné album, při jeho štreku Benediction Tones splineme se splínem.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: 50 let tvoří kapelu a já o ně okem, natož uchem, nezavadil. Je ale fakt, že skupinu Lake neznají příliš ani v Německu, kde má základnu mezi přístavními městy Hamburg a Husum. Pro naše sousedy zní totiž příliš americky, dokonce se hlásí k West Coast roku. Navíc své okolí nechala 12 let bez nové desky, až letos vydala 4. Na té už zpívá Ian Cusick, posila ze skotského Dundee, do něhož kapela vkládá nemalé naděje. Co dáme na poslech? Hej, sem!

0: námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Když se po pádu komunismu rozevřely hranice, měl jsem co dohánět v poznávání světa. Na svých dodatečných cestách jsem si obzvlášť oblíbil tři destinace. Sydney, Kapské město a Göteborg. Na švédské sídlo si vzpomenu týden co týden, protože skoro v každém větrníku mám nějakou tamní kapelu. Dneska to byla Saira a na závěr se dostaví Evergrey, kteří 5. června vypustili 15. album Leaving the Eptiris a já na něm označil titul A Burning Flame. Tím se s vámi loučí Jaromír Tůma.

0: Muzika už to trošku předznamenala, ale nejenom muzika. Dobře jste věděli, co nás čeká dneska večer v pořadu Hard and Heavy, že se nám vrátí náš dobrý hlub, který se takhle přes sezonu vrací pravidelně. Jirka Daron, Jirko, ahoj.
1: Ahoj.
0: A popovídáme si o tom, co je opět aktuálním tématem. Začneme z druhé strany. Chtěl jsem se zeptat, protože já nemám ten pocit, že bych tohohle zenu dosáhnul. Už jsi se dospal po Masters of Rock?
1: Ale jel jsem samý bomby. Hned po Masters jako Praha, nějaký prostě v taky natáčení. Hned pak další byl výlet do Polska za Scorpions. Jo, to bylo další. Pak už vlastně s Pretty Maids na dalším festiáku. No takže vlastně jako to léto je jenom festivalový, jenom o tom, že prostě lítáš po republice, někdy i za republiku, takže je to jako takový jako náročný období a dospíme se asi v září, jako až to léto skončí. No. Yeah.
0: Tak to jsem rád, že se v tomhle shodneme, že máme stejný pocit z toho všeho, protože teď se teda zase nevyspíme. Ve čtvrtek nám začíná Rock Castle, pravidelný, už legendární, už zavedený festival, který je ale zase jako trošku specifikem v porovnání s těmi ostatními festivaly, které v naší krásné vlasti máme, protože tady to prostředí samo o sobě tomu samozřejmě dodává.
1: No přesně jak říkáš, to prostředí je malebné, krásné, jako je to nádherná zámecká zahrada, za stage krásný zámek, jako který se zrekonstruoval jako s doprovodným prohlídkama, když nemáš klaustrofobii, můžeš si jít na zámeckou věž a podívat se, jak vlastně okolí a areál jako vypadá z výšky, jako jo, můžeš jít na slovanskou epopej Alfonse Muchy. Je to opravdu krásný a po stránce kempování, opět u krásného rybníčka, u řeky, je tam opravdu malebně, krásně, dovolenkově.
0: Ano, já se vrátím jenom k té slovanské epopeji, protože to je třeba každoroční jako velký tahák, samozřejmě, když už jsem na festivalu, tak vidím jako něco takovýhleho. Je to i pro ty, který umění úplně nerozumějí, jako jsem
1: ale já. Každý by to měl vidět, no. To jsou tak obrovský plátna, že to jako ani není možný. On to prostě maloval Mucha mnoho let, jako tady tuhletou epopej. Dělal to vlastně pro Českou republiku, který to věnoval, jo, a dělal to, že to maloval na obrovský plátna z lodí, jako ty plachty, jo, z těch plachetnic, jako, a já tak velký obrazy se neviděl, jsou strašně výpravný, úžasný. Samozřejmě organizujeme ve spolupráci se zámkem pro Metalheads prohlídky. Takže vlastně fanoušek pak na festivalovém webu Rockcastlu v sekci otvírací doby najde vlastně časy, kdy se může registrovat, časy prohlídek, které se konají, je to všechno za slevněnou special cenu právě jen pro návštěvníky Rockcastlu, takže já myslím, že to je velká věc, jako kterou by nikdo neměl minout, jako je to fakt zážitek, jako a je to zcela unikátní věc.
0: Tam já jsem mířil pro ty, kteří třeba na Rockcastle se chystají poprvé, protože už tu zkušenost máme z let minulých, samozřejmě, že nepřekvapivě zájem o tohle je obrovský, takže tu registraci nenechávám na
1: pozorní. Je tam zájem i ze strany umělců. Jako. Oni když zjistí vlastně, že mají z části takový ty hlavní hvězdy být přímo v tom zámku šatny, a že vlastně nad něma jako je takový boční vchod do té slovanské epopeje, tak už mnoho umělců to mělo zájem, jako někde, u některých jsme se dokonce i dozvěděli, že studovali umění, jako malbu a takhle, jako jo. Třeba Charlotte Wessels, jako zpěvačka, tak vlastně to studovala, tak ta prostě už to měla jako načtené dopředu a hned nás o to žádala, jako jo. Samozřejmě, jakoby kluci z Avantázie tam byli kluci z akce, jako jo, že prostě už těch kapel, který si to prošli, jo, jakoby tu slovanskou epopej a doslova, jako když tam byl třeba Joakim ze Sabaton, tak prostě jako nechápal, před čím se to, jakoby tak obrovský plátna v životě nikdo nevěděl, jako je to fakt pěkný, no.

0: Radio Beat.
1: Krásně jsme před malou chvilkou pohovořili už rovnou o tom doprovodném programu, který je ale skoro bych řekl v tomhletom případě rovnocenou součástí festivalu Rockcastle, co jsme asi myslím vůbec neřekli v tom minulém povídání s Jirkou, takže Rockcastle je v Moravském Krumlově, že je tam na zámku a že je od 13. ve čtvrtek do 15. v sobotu, teď samozřejmě v srpnu a všichni jste zváni, protože můžete si užít nejenom slovanskou epopej a muziku k ní, ale vůbec ten festivalový areál, který je na trávě, který je pod stromy.
2: Ale se tam je, každý vidí krásně na pódiu.
1: Přesně tak. Když by mělo být vedro, tak vedro tam o něco menší bude, protože jste právě pod těmi stromy, je tam větší vlhkost, víc stínu a tak. Je to prostě velmi příjemné prostředí a rostoucí, že jo? Já mám pocit, a teď mi to potvrď, nebo vyvrať. Já mám pocit, když se dívám z pódia, že je tam každý rok víc lidí.
2: No letos bude určitě asi nejvíc lidí, protože program je nejnašláplejší asi v historii festivalu. Musím říct, že se podařilo tedy jakoby jelo hodně dobrých turné po Evropě a podařilo se to vlastně skloubit a dát do těchto tří dnů festivalových a já mám z toho strašnou radost, jako, že tam jsou opravdu jako velký hvězdy a unikátní vystoupení.
1: Mm-hmm. No a k těm bychom se možná mohli postupně dostat. To je ono taková pěkná praxe, když si tady povídáme o festivalech, že to probereme postupně celý od těch v úzovkách nejmenších kapel, i když zrovna letos jako mám problém říkat nejmenší kapely, když se podívám na začátek, protože tam už jsou samý známý velký jména, až po ty největší. Tak pojďme to možná vzít jako den po dně, začneme tím čtvrtkem.
2: Tak sluší se říct, že festivalový areál se otvírá v 11 hodin a ve 12 hodin už startuje první zahraniční kapela Deep Sun. Po nich jde na pódiu Victorious, pak jdou holky, dámská kapela Thundermother, pak jdou dvě kapely, na které já osobně jsem moc zvědavý, protože jsme je zatím nikdy nedělali a nevím, jako jestli v České republice hráli, nehráli. Jako jedna se jmenuje Hell Boulevard a druhá se jmenuje Brunhilde, takže na ty se já osobně moc těším. Po nich už jde kapela, která jako je na vzestupu a s kterou jsme nedávno hráli v ostravském klubu Garage, jo, a což jsou němečtí Kanonenfieber, který vlastně, když je potkáš, tak ani nevíš, jako, že kdo je kdo, jo, protože na podiu hrajou v uniformách z první světové války a samozřejmě kanony, pěra a tak dále, jako všechno doprovází velkolepou show. No a na tvářích vlastně mají takové ty punčové čochy, co vlastně používají lupiči, když jdou vykrát z banku, aby nikdo nepoznal, jo. Takže vlastně takhle nějak vypadají muzikanti z Kanonenfieber. No a po nich už jde kapela, která je opravdu na zestupu a která jako každoročně jako nabírá nové a nové fanoušky. Kapela Dynasty. No po Dynasty už staří dobří známí kapela Sonáta Arktika. No a po Sonátě Arktice jdou na podium Skotové s takovou trochu už příchutí České republiky.
1: Já bych tak, to jako říkal obráce, já říkal česká kapela se skotskými kořeny.
2: No tak nějak, jako, takže jdou tam Alestorm a zrovna teďka, když jsem slyšel v rádiu jakoby, takový rozhovor s fanouškem, na co se těší na Rockcastle, tak řekl, no samozřejmě na Alestorm. To byla prostě, když hráli před lety, to byla taková show, to bylo prostě taková atmosféra. A samozřejmě ta kapela je strašně oblíbená, my jsme nakousli to, že vlastně Chris, frontman, když nejezdí turné nebo neskládá alba, nenahrává jako ve studiu a tak dále, což samozřejmě všechno se děje mimo Českou republiku. No tak je se svojí přítelkyní v Brně a navštěvuje další koncerty a festivaly, jako které i my pořádáme, takže vlastně fanoušci tam se ní můžou potkat, my se tam s ní můžeme potkat, takže je prostě takový prostě rozšířil tu dlouhou plejádu světových muzikantů, který mají svoje děvčata z České republiky. Takže taková malá poklona pro děvčata, že jsou fakt krásná.
1: Ano.
2: No a vlastně závěr pro Alestorm po hlavní hvězdě prvního dne, o to se postará kapela Frog Leap.
1: A na to se třeba zrovna těším já, protože to léta sleduju tenhle ten projekt jednoho muže. A myslím, že jako závěrečná tečka to může být zvlášť na tu čtvrteční večerní veselici, kdy fandové tak nějak mají o něco víc sil na to, aby slavili, tak se to výborně hodí. Doufám, že budou hrát i Kačeří příběhy, protože to v té metalové úpravě je naprosto geniální věc.
2: Až pravdě krásná tečka za prvním dnem.

0: Newcastle v Moravském Krumlově, tedy čtvrtek 13. srpna. V pátek stáváme o chlup dřív a čeká nás co?
1: No, čeká nás Dargambale a čeká nás zajímavý den, který jako netradičně musí skončit už vlastně hlavní hvězdou a po ní jako už nikdo nedohrává, tak jak je tomu dnu, den předtím nebo den poté. A je to proto, protože vlastně tento den v pátek nás čeká jako ultra velká produkce, jo, po který už vlastně není žádné místo na scéně a nedá se to zbalit, jako je to prostě hodně. Já tím předesílám, že hlavní hvězda celého festivalu a hlavní hvězda tohoto dne a německá skupina Powerwolf se svojí velkolepou mší se bude chystat od brzkého rána a prostě i tímhletím, jako je trošičku ta jakoby pódium zasekaný, zastavěný, jako a ti všichni, co už v minulosti, ty tisíce lidí, co už navštívili kapelu, jako jo, kterou my máme rádi, protože jsme s ní prošli od malých klubových koncertů pro 400 lidí až pro třeba vyprodaných 11 tisíc v pražské Fortuna aréně, tak prostě ví, že to bude opravdu velké audiovizuální show a že ta produkce je hodně objemná, hodně velká. No nicméně, my jsme nakousli ty Dargambale, které začínají, že prostě vyškovská domácí kapela, která otvírá tenhle ten den, a pak jdou na pódiu The Hidden Side, po nich Rainover, po nich Aeroville, po nich J. Harris, Harris and Band a pak už jde německá Xandria s krásnou zpěvačkou, po nich máme ala kapelu z Německa One Canto a po nich už jdou teda jako drsné Brazilky Nervosa se svojím nářezovkou, no a protože toho nářezu jako prostě nemusí být jakoby hodně, tak pokračujeme s další legendou thrash metalovou Testament ze Spojených států, no a vlastně po Testament už je hlavní hvězda Powerwolf, na kterou se prostě osobně sám moc těším.
0: No a ty jsi říkal, že budujou od rána, to znamená kamčáky přijedou vchodem z ulice, viď?
1: Ale je to, bylo to nejsložitější projekt, který jsme kdy na Rockcastle dostali, jako jo, prostě to je průšně největší kapela, mnoho kamionů, kdo zná prostředí, jako ví, že to je spíš jako ten festival, to není žádná pláně, kde můžeš obstavit to kamionama, to se koná v zámecké zahradě, jako je tam zámek, všechno má své, řekněme, limity rozměrové, jo. Takže bylo to vymyslet tady, tohle to bylo strašně složitý, pro techniky to bude strašně jakoby náročný tohle to všechno dát dohromady, ale já si myslím, že nás čeká v tomto jako nejbarvitější, nejvýprávnější show, jakou kdy Rockcastle měl.
0: Já jsem si jenom představil, víš, že by přijeli kluci jako na čas a teď ty naši technici s tou čtyřkolkou s přívěsem by ty kamiony vykládali a projížděli tím zámkem, tím hlavním vchodem z backstage. To by mohlo být super.
1: No, ale to by nikdy nebylo. To by se nikdy neuskutečnil tenhle ten koncert. Jako, samozřejmě víme, že vlastně musí předtím, než se otevřou festivale bránu, najít kamiony prostě a nacouvat prostě k pódiu a musí se to přes rampy všechno šoupat na pódium. Jako, jo, to je jediná cesta, jak tohle to obsloužit. Jako, a pak tam samozřejmě jeden kamion musí zůstat a prostě zaparkovaný a tím zvětšit jakoby pódium jako trvale. Trvale vedle pódia. Takže jako čeká nás opravdu logisticky náročný den s Powerwolf.
0: Ano, ano. A já myslím, že nejen Powerwolf, tohle je zajímavá věc. Předpokládám, že to není tvá osobní msta, ale že to je náhoda, ale když koukám na ten line-up, tak Xandria vystupuje přesně v tom čase, kdy pokud bude jako vedro, tak na pódium bude sluníčko pražit úplně nejvíc. Mm. A jak víme, tak zpěvandule, byť má řecké kořeny, úplně nedobře snáší to teplo v těch černých šatech. Takže si to vyžere zase jako každý.
1: Ale není to záměr, je to prostě, víš co, jako tak má to vždycky posloupnost, že jakože jako ty větší kapely hrajou víc ve tmě, jo, když to řeknu takhle. No a ty kapely, jako, které ještě nejsou tak velký, tak hrajou prostě třeba i za sluníčka, jako, takže prostě od 4 do 5 vlastně čas, kdy na pódiu bude Xandrie a prostě doufáme, že bude sluníčko, no, že nebude lít. No.
0: Budeme ji ochlazovat.

0: Beatu.
1: Povídáme si s Jirkou Daronem, posloucháte speciál pořadu Hard and Heavy na téma festivalu Rock Castle. Už jsme se tak jako mezi řádky dozvěděli, že ze čtvrtka na pátek se kluci od Shameless nevyspí, protože budou vykládat Powerwolf, a z pátka na sobotu se nevyspí znovu, protože budou nakládat Powerwolf. Co nás čeká v sobotu v tom závěrečném dni?
2: Tak opět máme start s domácí kapelou Alia Tempora. A po nich jde další domácí kapela Forest Jump, pak už nastupují zahraniční party, takže Metedras je další kapelou, pak je Moonshot, pak máme Secret Rule, pak máme Serenity, no a pak máme prostě jako asi v nejlepším čase další českou kapelu, jo, na festivalu už vlastně jako i poslední, a je to legenda Citron z Ostravy, která chystá takový výroční koncert, a když je to výroční koncert, tak nesmí na něm chybět samozřejmě bývalí členové, kteří zde jako hosté vystoupí, to znamená Jarda Bartoň a Vašek Vlasák, takže opravdu v tom, řekněme, 70 minutovém setu čeká fanoušky opravdu unikátní setlist a průřez kariéru skupiny Citron. Po Citronech jdou na pódium už vlastně Workings, takže nás čeká barvité show v kostýmech křižáckých, jo, a skvělá strhující muzika. No a po Workings je kapela D'Artagnan. Na tu opět já se strašně moc těším, protože viděl jsem jejich vystoupení teprve jednou, jenom jednou jsme je takhle dovezli do České republiky na festival na Masters of Rock, a můžu říct, to, co se dělo v publiku, jako, jo, tak to jsem dlouho neviděl. Jako. To bylo opravdu strašně živelné vystoupení i v publiku, nejen na pódiu, takže to beru tak jeden jako velký tahák a velký zahřívák před tím, co vlastně jako následuje po D'Artagnan, a to je vlastně jakoby kamarád Ozzyho Osborna, jeho souputník a vlastně jeden z, jako, z nejlepších kytaristů na světě, Zach Wild se svým projektem Black Label Society, kde přijede představit nové album, a samozřejmě to album, když vydali, tak prostě to album bylo albumem měsíce prakticky po celém světě, včetně České republiky a magazínu Spark, kde vlastně, myslím, že to byl květen, jako získali prostě první příčku za nejlepší album měsíce. No a po Black Label Society jako nastává jedna z nejpěknějších teček vůbec za festivalem, co kdy na Rock Castle jsme měli, protože to je to unikátní vystoupení, o kterém jsem mluvil, a to je skupina Savatage, která tady vlastně nehrála 30 let. Jako ta kapela byla u ledu, jako nic nedělali. A letos se vracejí na pódia ze Spojených států, doráží do Evropy. My jsme strašně rádi, že jsme urvali taky jeden termín pro Českou republiku, že nevidí jenom chlapci a fanoušci na německém festivalu třeba ve Wackenu, kde jsou jednou z hlavních hvězd, jako, ale že dorazí i do České republiky, a tahle ta prostě legenda bude zakončovat celý program letošního Rock Castlu.
1: Z toho já mám obrovskou radost, protože my jsme se o tom bavili, no to už musí být rok, nebo víc než rok, vím, že jsme si volali, že jsi říkal, ty brďo, hele, vyskočilo tady tohle, co si myslíš o tom, má to smysl, a shodli jsme se, že to má smysl, i když to jede bez Johna Olivy, ten sedí doma a skládá a muzikanti mu zkazují, ať už se na to vyborné, protože už toho má naskládanýho moc, ale je fakt, že tohle to si myslím, že je přesně ta kapela.
2: Je to rarita, víš, jako je to prostě teprve druhý vystoupení v České republice, jako je toho jak Šafránu. Já musím říct, jako i kapela, co hraje předtím, jako Black Label Society, tady nehrává moc často, jako. A samozřejmě já si pamatuju, jako dnes, jako první vystoupení, kdy jsme přivezli tehdy do klubu Karé Vltavská, který už dneska neexistuje, jako samozřejmě okamžitě jsme to vyprodali, bylo tam 15 lidí, úplně to praskalo ve švech, ale nejhorší na tom bylo, jako, že ne, že jsme měli vyprodaný koncert a takhle, ale jsme museli bránit tu backstage tehdy, protože tam, kde kdo se dobýval s kytarou pod nejrůznějšíma záminkama, že si jde podepsat za Zachem Wildem kytaru, jako jo. A že to bylo celkem jako takový, jakoby maso, ale chtěli se samozřejmě s ním potkat i muzikanti, a tehdy my jsme vlastně neznali Zacha Wilda, nedělali jsme nikdy, byli v society, nikomu jsme ani kamarádu, že to nemohli slíbit, jako tak já jsem musel, prostě volal mě Izzy z Dogy, jako říká, tyho, nešla by fotečka, říkám, tyho, Izzy, my se vůbec neznáme s tím Zachem, jako no, já nevím, jako jo. Takže bylo to takový celkem jako zájem, byl obrovský tehdy, jako na tenhle ten první koncert, a show bylo neskutečný a já jsem rád, že jsme se tehdy, jakoby, to je takový ten příběh, který už se tady možná vykládal, nevím, jako vlastně zapsali do vlastně jakoby takové jakoby velmi pozitivního světla u Zaka Wilda a dokonce se dostal tehdy jako osobní telefon jako a takhle, bylo to strašně milý, jo, protože Zak Wild dojel takový pošramocený, měl nějaký problémy jako se zádama, jo, necítil se, no a samozřejmě chtěl okamžitě, jestli mu to někdo, nějaký fyzo nebo masér neudělal, tak jsme zháněli masérku nebo maséra, jako prostě kdo dojede s nějakým lůžkem, samozřejmě furt jsme nikoho nemohli sehnat, pak můj kamarád jako Vláďa Gergl říká, ty vole, no já mám jednu jako známou na jako tohleto, no víš co, já ji zavolám, tak známá dojela, jako známá dokonce věděla, koho masíruje, jo, protože byla to klávesistka od Ozzy Osbourne Revival.
1: Marcela,
2: no, takže prostě strašná náhoda, takže prostě ta to vzala jako fakt z pejčí řádného hospodáře, jako věděla, že prostě to není obyčejný zákazník, že ho musí dát dohromady, ale Zak byl tak spokojený, že dokonce pak přišel za mnou ten manžel a říká, hele, tak se mu ulevilo, tak to bylo fajn, jako, ale po koncertě ještě chce si připlatit hodinu, klidně musíte ji tady zdržet a dvakrát tolik zaplatí. Jako, takže prostě, jakoby, tak ještě jsme museli počkat jako tu hodinku, ještě jednou se dal Zak dohromady, no ale pak přišel do té šatny a my jsme tam tady jako pár krámů, co jsme tam to nějakých známých dostali, nějaký kytar, jako takhle, jako, ale fakt pěkných kytar, to byly prostě jako originály nebo i kopie jeho kytar, nevím, jako a teď ten Zak přišel jako velice uvolněný, v pohodě jak blázen. A říká, no kde jsou ty lidi od těch věcí tady? No tak je vemte dovnitř, ne? A říká, oh, dobrý, pane Vál, tak OK, tak jsme vzali ty lidi dovnitř, jako jo, s každým povykládal, nafotil se, jako podepsali mi ty kytary, jako a takhle. Takže nakonec to bylo takhle a prostě byli jsme strašně pochváleni a Marcelka nám tehdy udělala dobrou reklamu a zvládla práci dobře, takže jako tohleto je třeba mít i takovéto zázemí, jako promotér, jo. Takže prostě já bych vzpomínal, jako když bych odskočila a vykládala toto téma, tak jsme zachraňovali teďka zase jako jinak, jako třeba i poslední vystoupení Tyla Lindemana na Masters of Rock. Jako, takže ono opravdu čas od času prostě potřebuješ jako těm muzikantům nějak pomoct. No.

0: Radio Beat.
1: Posloucháte speciál pořadu Hard and Heavy, téma je jasné, festival Rockcastle, tady je třetí král z té takové, vždycky říkám, zlaté party tady melodických metalových festivalů, tím se myslí Metal Fest, Masters of Rock a právě Rockcastle, který v úzovkách uzavírá tu sezónu. Vždycky se tady před festivalem potkáme s Jirkou Daronem, který má právě zprávy už jakože všechny a z toho zákulisí a už má taky možnost ohlédnout se za tím, co máme za sebou, tím myslím třeba Metal Fest a Masters of Rock s ohledem na to, co teď aktuálně nás čeká. Tak my jsme před mnou chvilkou probrali masáže a Lindemannovo ucho a mohli jsme ještě zmínit Benanteho chřipku z Metal Festu. To jsou věci, kdy samozřejmě tohle člověk neovlivní a musí na to reagovat a naštěstí se na to reagovat dá. Je letos třeba něco, co tě zaskočilo po těch letech v těch věcech, které se naopak plánujou, to znamená třeba nějaký takový, jako vždycky vzpomenu Five Finger Death Punch a havajský záchody, ale to je taková úsměvná historka. Nenom
2: havajský záchody, já si pamatuju, vlastně to mi utkalo v paměti taky, že jsme museli mít z určitých sádek, z určitých moří, ano, mít mečovny, ryby, jako, ano, jo, takže lososy a takhle, jako, a nemohlo to být jen tak obyčejný losos. Jako, jo. Ale ne, tak dívej, to odlehčujeme, jako, jo, někdy mají samozřejmě takový to různý přáníčka jako, a takhle. Jako, jo. Někteří dokážou být vtipný svého času, jako Apokalyptika si psala do Rideru, že by chtěli mít v backstage u šatny Miss České republiky. Jako, jo. Takže prostě jako, jo, tak byly různý fóry, jako, ale některé věci se musí dodržovat, jako, ale myslím si, že to prostě není nic hroznýho, jako jo, prostě ty muzikanti chtějí mít šatně to, na co jsou zvyklí, myslím tím po stránce třeba drinků, jo, jakoby jídla, takhle, jako jo, a toto vždycky se zvládne, víš, jako nejtěžší věci jsou to, co jsme nakousli, že vlastně ten den prostřední rokáslovej, ten páteční s těma Powerwolf, to je věc technická strašně, jakoby náročná vzhledem danému prostoru, jako a vlastně toto už jako je složitost, která samozřejmě nezaskočí, ale než potvrdíš to vystoupení, tak vlastně probíhá spousta technických jednání mezi technikou Powerwall, technikou T-Service, jako stage managerem naším, jako a tak dále. A teďka vlastně se vůbec jakoby dělá, jak to udělat. A samozřejmě prostě jeden z těch prvků, který pak nasadíš, jako je to, že po nich už nikdo další hrát nemůže. Jako jo. Prostě nelze to. Jako jo. Takže vlastně to jsou věci spíš, jako, a to tě nezaskočí, s tím počítáš, když chceš průčně velkou kapelu usadit jako na festival, který nemá pódium, jak má Masters of Rock, svoji Rony James Dio Stage, jako největší pódium v České republice, jako který jako je k mání, tak vlastně musíš počítat s tím, jako že je to složitý, musíš prostě vymyslet tu logistiku, prostě nějaké posloupnosti. Není to jednoduchý pro další kapely, který ten den vystupují, protože toho prostoru na pódium už jim nezůstane tolik, jako jo. Takže já myslím, že po stránce, řekněme, servisu, šaten a tak dále, jako já ti řeknu tak asi největší péči, nejsložitější, když bychom se podívali takhle do historii, tak asi vyžadovala skupina Scorpions. Jo, dělali jsme ji teda jako dvakrát jako, a tam je to složitý v tom, že musíš mít toho fakt jakoby hodně, jo, musíš mít 5 stejných, ne starých, třeba, já nevím, půl roku starých Mercedes S-klase, jako plně vybavených. Každý člen má jedno, mají to očíslované od jedničky do pětky, jako jo. Jednička Klaus má jiné a tak postupně už to tak padá, jako jo. Takže to je, jakoby, takhle musíš mít 5 těch šatén, jako jo. Každý jeden má svoji šatno, má svůj klid, svoje soukromí. Takže když se vemeš jenom, že potřebuješ tyhle ty věci a teďka samozřejmě jako ten odjezd po koncertu takový, že ty jako Mercedesy jsou naskládaný pod pódiem, jako a oni ti skáčou přímo do těch Mercedesů, jako. Tak víš, to jsou složitý věci a ta péče o takovou kapelu je už samozřejmě jakoby náročná, jako a řeknu tak, jako nedá se tohleto vystoupení udělat v každém prostoru. Já rovnou řeknu, že třeba na Rockcastle by to nešlo. Jako jo, i kvůli tomu, jaká je náročnost prostě na produkci, jako jo, techniku, péči kolem kapely, jako jo, tak je to tak složitý, jo, že se to nedá takhle udělat. Jako no.

0: Rockcastle speciál v pořadu Hard and Heavy pokračuje. Probrali jsme kapely, probrali jsme trošku to zákulisí kolem kapel. A pojďme probrat teď zase trošku to vlastně zákulisí z naší strany, ale předkulisí ze strany návštěvníků, co se týká nějaký organizace a třeba údajů, protože, jak jsme říkali, ten festival roste, letos očekáváme vůbec historicky největší návštěvu, takže se dá snadno dopočítat, že mraky lidí přijede do Moravského Krumlova úplně poprvé. Tak co je takový jako důležitý si říct dopředu, aby věděli?
1: Tak zásadní informace všechny najdou fanoušci na www.rockcastle.cz, jo. A tam, když jdou do sekci otvírací doby, tak vlastně už je to bude jako navádět, jako jo, v kolik můžou přijet si zaparkovat, které parkoviště pak jakoby, když jdou do vstupenek, jako ještě jsou volný. Já vím, že prostě v této chvíli je VIP camp vyprodaný, VIP parkování taky vyprodaný, parkování vlastně na u kempu Vrabčák, jako je taky vyprodaný, ale místa v kempu Vrabčák ještě jsou. Pro ty, co neznají Vrabčák, jako je jméno rybníku. Mm-hmm. Malebného rybníku, rybáři tam vaří, starají se o catering, je to strašně jakoby krásný si tam postavit stánek u toho rybníka, v tom rybníku se lidi koupou, jako jo, takže je to fakt jakoby moc pěkný, další krásný jakoby možnost stanování, které dokonce jako pak zdarma je kolem řeky, vlastně, která se line na Moravským Krumlovem, taky zaznačení tady tohoto jakoby parkování, stanování lidi jako najdou na webu, jmenuje se zase jako Na Střelnici, jo, takže jakoby to stanování, parkování je opravdu v krásných prostředích umístěné, něco už je vyprodaného, tak na to bacha. Časově je to tak, že vlastně jakoby den před zahájením Rockcastlu, to znamená 12.8. ve 12 hodin se otvírají jak parkoviště, tak prostě všechny kempy, takže den dopředu ve 12 hodin už můžu prostě začít přijíždět. Já doporučuji vždycky jednu věc, jako když přijedu, udělám si prostě nějaký to zázemí, tak pak jít k tomu zámku a před zámkem jsou vlastně kontejnery, kde se vyměňují vstupenky za náramky s čipem, tak dojít si tu vstupenku dopředu vyměnit, jako ať už prostě pak se vyhnu těm tlakům, které nastávají ten další den před otevřením areálu, dobiju si v klidu svůj čip, tím jako vlastně říkám, že už po několikáté na Rockcastlu s firmou NFC Tron realizujeme bezhotovostní platby, jo, to znamená, člověk si dobije čip, může si ho dobít i dopředu z domu, jako pak v průběhu festivalu se může dobíjet i ze svého mobilu, už nemusí třeba ani na to dobíjecí centrum, takže platí se náramkem, je to zrychlení pro odbavení, jako menší fronty, člověk má přehled, jako a tak dále. To znamená, tohleto stanoviště jako je také den dopředu o 12 hodin otevřené, no a pak ten samotný festivalový den, tak vlastně tam začíná ta výměna na pásek už od rána od 9 hodin. My jsme říkali, v 11 se pouští do areálu, v 12 hraje první kapela. No a vlastně k tyhleto otvírací doby toho výměny vstupenek za náramky vlastně kopíruje vždycky i to dobíjecí centrum NFC Tron, které je vlastně hned poblíž. Jo, to znamená, to jsou takové jakoby asi zásadní a důležité věci, jinak samozřejmě prodej vstupenek jako je i na pokladně před areálem, zde jsou platby v hotovosti za ty vstupenky, no a to je tak asi jakoby z těchto organizačních věcí všechno, jako fakt je dobrý se na všechny věci jako zaměřit, podívat se na ten web jako a tam si dát tu práci, že podívat se do otvírací doby, podívat se prostě na ty mapky, jako kde jsou ty různý jakoby kempy a Moravský Krumlov je krásné malebné městečko, které není nikterak velké, jako jo, to znamená i ty vzdálenosti jsou tam v pohodě, samozřejmě nejbližší, ty kempy jsou vyprodané, to jsem vzpomněl, ten VIP kemp, ten hned sousedí vlastně ze Zámeckou zahradou, takže tam je to sold out, jako, ale prostě i z toho kempu Vrabčák to není nějak daleko, je to krásná procházka, jako to samé ze Střelnice, je to krásná procházka, jako, takže nebát se toho a pokud člověk chce jakoby do hotelu, jo, tak jako nejbližší velké hotely jsou samozřejmě prostě s velkou nabídkou, jako jo, od hostlu po hotely je samozřejmě město Brno a je to pak nějaký na ten dojezd jako autem, které je to nějakých prostě 20-25 minut, jo, ale dají se samozřejmě sehnat jako i různý ubytování v okolí Moravského Krumlova, ale s tím si člověk v tuto chvíli bude muset dát práci, jako by sehnal něco volného.

0: Lecos, co je potřeba probrat, těšíme se na kapely, zákulisí, epopej, prohlídky, zámku, to všechno tady zaznělo v této hodině. Tak jestli tě nenapadá ještě něco, co teď vypíchnout k Rukáslu, tak ti položím úplně jinou otázku. Festivaly končí, to neznamená, že v září ty odjíždíš do teplých krajin a zůstaneš tam do jara. Co se ti stá dál?
1: Hele, tak my samozřejmě máme nabitou tu koncertní sezonu i od září, jako čeká nás spousta jakoby velkých koncertů, jako už v této chvíli jsou v prodeji dvě autoareny, jedna je s Electric Kalbou, jedna je ze Sabaton, jako jo, máme v prodeji několik koncertů v O2 Univerzum, kde bych upozornil na jednu takovou věc, jako kterou i tak chystáme dohromady s Rádiem Beat, jako a to je vlastně rozlučkový koncert legendárních Juraj Hip, jako kteří vyráží teďka jako na farewell tour, jako to znamená jako na prostě rozlučkové turné, je to v O2 Univerzum, a pak v O2 Univerzum chystáme dál třeba Amon Amarth, nebo zde vystoupí The Australian Pink Floyd Show, to znamená má několik jakoby koncertů v těchto halách, prostě brněnské hale Vodová, zase chystáme takové dobré duo kapel Behemoth a Dimmu Borgir, jo, takže to je taky jakoby zajímavý, no v hale ve Zlíně chystáme zimní Masters of Rock, jako kde bude hlavní hvězdou Accept a oslava 50 let na scéně této legendy. No a pak řada prostě klubových koncertů ve Zlíně, co tak po paměti vím, jako tak bude mít třeba Dominum, jo, taky skvělou partu. Jo, takže ono, když se člověk podívá na stránky www.mastersofrock.cz, které zároveň prodávají vstupenky na všechny koncerty, no tak tam uvidí celou tu plejádu, máme možná, já nevím, 40 koncertů v prodeji, takže v Harvin Stariu hrajeme klasicky vánoční turné, to jsou vlastně vánoční písničky a je to prostě hozené do klasiky, není to žádný rock show, ale máme v Brně i rock show k nové desce, kterou jsem teď poslouchal, je teda naprosto famózní, má tam skvělý hosty na té desce, jo. Je tam, myslím, Danny z Cradlefield, jako a takový to prostě hvězdy, které byste ani nečekali, že budou zpívat, jako má tam nahraný violončela od Apokalyptiky, jo, takže deska je teda jako uchvatná a pěkná a tady ji představí v brněnském Sonocentru. Takže těch koncertů, co je před náma, je hodně, hodně, musím říct, jakože ono opravdu to není v září si jako lehnout, když jsme odjeli tuhletu festivalovou sezonu. My samozřejmě už teď jakoby jako drtíme a snažíme se konfirmovat kapelu za kapelou na ten další festivalové léto na rok 2027 a jsem rád, jako, že už jsme některé kapely mohli i představit jako na festival Masters of Rock nebo Metal Fest, jo, a vím, že prostě reakce fanoušků, když jsme to zveřejnili na Facebookích festivalových, tak byly velmi dobrý, jako a teda můžu říct, jako že na Metal Festu nás čeká Arch Enemy s novou zpěvačkou a prostě s novým show. Vlastně už to zažili Vizovice a bylo to teda zcela parádní, musím říct, jako, že se to opět povedlo Angele, že prostě to umí to, jako, jo. Je to skvělá teda manažerka, klobouk dolů. No a čeká nás taková prostě rozlučková show skupiny Edguy, jo. A což prostě jako mě z toho na jednu stranu jsem rád, jako, že Edguy po těch 10 letech nečinnosti uvidím naživo, ale jsem z toho smutný, protože to patřilo mezi mé oblíbené kapely od začátku a byla to jedna z prvních kapel, skoro jsme před 25 lety začali a to by tehdy měl dlouhý ještě vlasy, jako jo, nedělal avantázii a ta kapela byla tak dobrá, jako že když ji viděl na Wackenu hrát Karel Barčenák, tak mi říká, hele, to bylo tak dobrý, to budou další Iron Maiden. No a vidíš to, prostě on pak vlastně, Tobias Sammet se vzhlédl vlastně v metalové opeře Avantázie a vlastně tenhle ten projekt jako Edguy, tahle ta kapela byla daná jakoby k ledu a teď vlastně jedou vlastně závěrečný koncerty a prostě jdou se rozloučit, jo, ale velkolepě, jo, prostě budou to mít jenom ty špičkový festivaly velký, který nejenom, že zaplatí jako řekněme slušný honorář, řeknu takhle, ale ono se to odrazí do toho, že to nebude žádná holírna, bude to ale fakt velká produkce a loučení se ve velkém stylu. Takže to je to, co jsme představili jako třeba na ten Metal Fest, no a na Master of Rock jsme zveřejnili jakoby prvního headlinera miláčka nejenom českého publika a to je Bruce Dickinson, který přijede představit z Bruce'u nový album do Vizovic na Masters of Rock.
0: Tak se budem těšit, Jirko. Já jsem rád.

Dobrý večer, od mikrofonu vám přeje Petr Korál. Přesně před týdnem v tento čas jsme si hráli takovou prohlídku toho, co vyšlo přesně před 30 lety a co stojí za pozornost. Ten speciál jsem nazval To nejlepší z roku 1996 a ne významné desky, které slaví 30 let od vydání. A sliboval jsem, že za týden se k tomu vrátíme druhým dílem. A ten právě odstartoval skladbou, která dozněla a jmenovala se Opium. Pochází z druhého alba portugalských Moonspell i Rally Jazz. Tohle album vyšlo vlastně rok po úspěšném debutu Wolfheart a bylo ještě mnohem úspěšnější a pro Moonspell znamenalo definitivní průlom v rámci celé evropské metalové scény. A protože deska i Rally Jazz, která letos slaví to 30. výročí, je opravdu povedená, tak si myslím, že bychom si ji měli nebo na ní zaspomínat ještě jednou skladbou, která se jmenuje Raven Claws, Moonspell.

No a po Moonspell nás teď čeká další vysoce atmosférická muzika, která v tom roce 96, tedy přesně před 30 lety, vyšla a stojí za pozornost. Řeč o albu Elegy finských Amorphis. Bylo to třetí album po snímcích The Carillon Isthmus a Tales from the Thousand Lakes. Hudebně a vlastně i textovým konceptem Elegy volně navazovala na předcházející příběhy z Tisíce jezer. Opět zde byly upotřebeny lidové balady a poemy vycházející z dávné finské historie. Jen tentokrát Amorphis místo knihy Kalevala sáhly po podobné sbírce Kanteletar. A tomu odpovídá vlastně i název skladby, kterou si desku Elegy připomeneme, protože se jmenuje My Kantele Amorphis.

0: na Beatu.
1: V rámci speciálu to nejlepší z roku 1996 a ne významné desky, které slaví 30 let od vydání, se od Amorphis přesuneme k další kapele ze Skandinávie, ale tentokrát nikoliv finské, nýbrž norské. Řeč je o Theater of Tragedy, tehdy gothic doom metalové partě, která po rok starém eponymním debutu vydala druhé a já bych řekl ještě působivější a celkově dotaženější album nazvané Velvet Darkness Day Fear. A dotaženější to bylo nejen v dokonale vychytaném vokálním kontrastu příslovečné krásky a zvířete, tedy eterické zpěvačky Liv Kristýny Espinales a jejího drsně grolujícího kolegy Raimonda Rohonyho. Dotažené to totiž bylo i po stránce těch atmosfér, po stránce melodií, vlastně po stránce všeho. Důkazem by měl být song Der Tanz der Schatten, Theater of Tragedy z roku 1996.

Stále si připomínáme desky, které vyšly v roce 1996, tedy přesně před 30 lety, slaví to kulaté výročí od svého vydání. A já myslím, že nemůžeme opomenout ani tehdejší shodou okolností také druhořadové album, stejně jako v případě předcházejících Theater of Tragedy, britských Cradle of Filth. Ta deska se jmenovala Dusk and Her Embrace, a bylo to album, které už výrazně směřovalo do takových těch, řekněme, symfo black metalových vod, protože ta prvotina byla nepoměrně ostřejší a nekompromisnější, aniž bych chtěl nějak naznačit, to vůbec ne, že Dusk and Her Embrace bylo nějak vyměklé album, to vůbec ne, ale bylo zkrátka promyšlené, propracované. A já si myslím, že nejlepší to bude dokumentovat opět nějakou ukázkou. Což takhle titulní kousek Dusk and Her Embrace, Cradle of Filth.

0: na Rádiu Beat.
1: Stále rekapitulujeme zajímavé, významné, důležité desky, které se dožily 30. výročí od svého vydání. A po počinu Dusk and Her Embrace, představili jsme si o titulním kouskem britských Cradle of Filth, se dostáváme k death metalu, konkrétně k melodickému death metalu a k takzvanému Gothenburg Soundu, tedy do Švédska. Čelnými představiteli tady toho melody death metalového směru, tedy vlastně druhé generace švédských death metalových kapel, pocházejících z města Göteborg a okolí, byly pochopitelně In Flames. A podobně jako dříve krajané Entombed, Dismember či Unleashed, si tyhle kapely z Göteborgu také vytvořili svůj specifický projev a styl, že se z toho vlastně stalo opravdu nový styl. In Flames po protiné Lunar Strain v tom roce 96 vydali dvojku nazvanou The Jest Race a právě z ní lovím song, který se jmenuje Artifacts of the Black Rain. Tak tady jsou In Flames před 30 lety.

0: Radio Beat.
1: Poslouchali jste 30 let starý melodický death metal v podání švédských In Flames z jejich druhého alba The Jesterays. No a teď si posvítíme také na druhé album jisté kapely, ale tentokrát půjde o death metal nesrovnatelně brutálnější a techničtější. Přesouváme se do Kanady za skupinou Cryptopsy na jejich už dávno kultovní a vlastně stylotvornou desku Known So Vile. Takže pro ty vyznáče toho extrémně brutálního, ale zároveň nesmírně technicky vymakaného death metalu je tu skladba, která se jmenuje Dead and Dripping. Cryptopsy, letopočet 1996, pochopitelně stále.

Takže jdeme na TOTS, 30 let starou nahrávku skupiny Forgotten Silence, a pustíme si z ní song, který se jmenuje Clara de Clairvoyant. Forgotten Silence.

0: Beatu.
1: Forgotten Silence byly občas řazeni k tomu doom metalu, ale ono to nebylo příliš přesné, protože ano, Forgotten Silence byly hodně atmosféričtí, náladotvorní, takže tím ten doom metal mohli připomínat, ale oni se vždycky pohybovali napříč různými žánry a doom metal byla pouze jedna z mnoha součástek toho jejich osobitého výrazu. Zatímco skupina Silent Stream of Goddess Elegy, na kterou teď přijde řada, tak to byl vlastně v té době čistý doom metal. A oni právě v roce 96 vyrukovali s debitovým CDčkem Iron, které následovalo po dvou znamenitých demokazetách, které vzbudily obrovské nadšení v tuzemském metalovém undergroundu. Takže se čekalo, co bude na tom prvním oficiálním nosiči. A oni tam vlastně byli už skladby z těch demosnímků, ale v novém zvukovém provedení prostě natočili to znovu a já bych řekl ještě možná o něco líp. Tak já si myslím, že bychom si určitě měli pustit aspoň hitovku z alba Iron, která se jmenovala Last. Tady jsou severomoravští doom metalisté Silent Stream of Godless Elegy.

Jsme na konci druhé a zároveň závěrečné části speciálu To nejlepší z roku 1996 a ne významné desky, které slaví 30 let od vydání. A po Silent Stream of Goddess Elegy tu budeme mít ještě jednu domácí a shodou okolností opět moravskou záležitost, totiž vyškovské Dark. Ti vydali v tom roce 96 svoje třetí album, nazvané Under the Bottom, a po těch death metalových začátcích tady jenom potvrdili, že už jsou úplně jinde, že se vydávají vstříc naprosto originálnímu hudebnímu pojetí. A ta deska Under the Bottom opět vzbudila obrovský a zasloužený rozruch na zdejší metalové scéně. Tak pojďme si z ní taky zahrát jednu ukázku. A tam musím říct takovou zajímavost, lehce se pochlubit, ale neberte mě, že bych byl samožer, protože skladba Conquerors of Fate, kterou uslyšíte, tak ta je obdařena textem, který jsem tenkrát pro Dark napsal já. Tak, taková zajímavostka. Takže tady jsou Dark, Conquerors of Fate, skladba Under the Bottom. Loučí se s vámi pro dnešek Petr Korál a nezapomeňte, že Hard and Heavy samozřejmě ještě nekončí.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Upřímně říkám, pro mě asi nejdůležitější hodiny tohoto roku. Vy, co jste již sjeli playlist na našich stránkách nebo Facebooku, víte, o čem mluvím. Vy, co ne, se to záhy dozvíte. Takže vítám vás já, tedy Davy, a to u symbolického speciálu, tedy speciálu věnovaného našemu festivalu Symbolik, který proběhne tradičně ve Třech dvorech u Kolína, a to již za necelých 14 dnů, tedy 21. a 22. srpna. Vše, co si dneska budeme hrát, zahraje na našem pódiu. Slavíme desetileté výročí a proto ten naprosto výjimečný line-up. O otvírák se postarali švédští Moondark, no a teď již tuplovaně další švédská úderka. Naprostá legenda žánru, tedy Interment.

0: beatu.
1: Ano, Interment normálně nehrají, ale nám přislíbili účast a to hned po tom, co se dozvěděli, že bychom je rádi, co by součást oslav našeho desetiletého výročí. Co by symbolik Open Air, letos slavíme 10 let na scéně. A proto legendy, co u nás již v minulosti hrály. No a pak něco naprosto exkluzivního navíc. Islandští Sororicide vznikli v roce 1989. V roce 1991 natočili desku a pak již jen jedno ípko, v roce 2009, ano, a single v roce minulém. K tomu navíc za těch 37 let na scéně nehráli jinde než doma na Islandu. U nás se tak bude konat jejich světová premiéra. Nikde jinde na světě, krom domácího ostrova, nehráli. Až teď u nás na Symboliku. Tak si dáme hned trojici skladeb, a to z desky, EPka i ten zmiňovaný novinkový single.

0: na rádiu Beat.
1: Trojice skladeb od islandských Sororicide, kteří také zahrají na naší desetileté symbolické oslavě. Uvidíme se ve třech dvorech u Kolína, a to 21. a 22. srpna v čele s naprostou legendou a naším největším headlinerem Benediction. Posledně byli famózní. Jsem zvědavý, co předvedou letos. Kluci se moc těšejí a vy se máte prý těšit také, páč pro vás budou mít několik překvapení. Takže si dáme tuplák i od této naprosté žánrové klasiky. Přivítejte Benediction.

0: Radio Beat.
1: Na tyhle pány, který vždycky rád kdekoliv potkám, se opravdu neskutečně těším, budou nám headlinovat naše desetiletý oslavy, symbolický oslavy, který opět proběhnou u rybníka ve Třech dvorech u Kolína, tentokrát v termínu 21. a 22. srpna. A když oslavy, navrch kulatý, musí to být speciální. Nepamatuju si, že by tu od našeho vystoupení v roce 2018 Xcentrix hráli. Vím, že jednou měli hrát v Praze, ale to podle mýho padlo, takže opravdu asi po 8 letech opět u nás. Naprostá legenda thrash metalu, jejíž vznik se datuje do roku 1984. Ano, slyšíte dobře, do roku 1984. Takže tuplák, ať si omastíme fousy.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Tady asi nemá smysl cokoliv dodávat, tedy Xcentrix z britských ostrovů, kapela, která to válcuje už od roku 1984, zcela exkluzivně na naší symbolické oslavě, která se uděje 21. a 22. srpna ve Třech dvorech u Kolína. Určitě se přijďte pobavit s náma, ale bacha, kapacita je omezená, takže www.symbolic.cz. Teď další z mnoha zahraničních gratulantů, tedy němečtí Morbitory, kteří se k nám rádi po letech opět vrací.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry na Radio Beat.
2: A je tu konec symbolického speciálu. Letos, co by Symbolic Open Air, slavíme desetileté výročí a když už je to takhle kulatý, chtěli jsme vám poděkovat za přízeň totálně unikátním line-upem. Takže jsme ho postavili. 21. a 22. srpna se budete moci přesvědčit na vlastní uši ve Třech dvorech u Kolína. Těšíme se na vás i co by svatební hosty, neb se právě zde na pódiu poprvé ve svém životě ožením. No, bude to legrace. Teď poslední dvě věci, na které se neskutečně moc těším, tedy u nás těším, a to jsou Hypnotic Scenery a Nahum. Přátelé, mějte se a zase za týden. Budu se na vás těšit. Davy.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnešní depozitář je vzpomínkou a poctou v jednom. Jeho hlavní postavou je Glenn Hansard, irský písničkář, kterého jeho Čechové milovali, o Češkách, Moravanech a Moravankách nemluvě. Když minulou středu zemřel, odpovídala reakce na jeho tragické a krutě předčasné úmrtí stopě, kterou v téhle zemi zanechal. A my se v dnešním depozitáři po stopách té stopy vypravíme. Je to pozoruhodný příběh a jako správný příběh má prequel, sequel a to mezi tím. Začíná takhle. V půlce devadesátek se na našich obrazovkách objevily Commitments, film Alana Parkera o soulové kapele z dublinských slamů. Hodně se mi líbil. V té kapele hrál takový zrzavý kytarista. Pak se nějaký čas nedělo nic. Teď se přesuneme do počínajícího léta 2001. Místo Valašské Meziříčí, M-klub, festival Valašských Maliček.

0: Depozitář Pop Muzea na Rádiu Beat.
1: Když se v programu prvního špalku tohoto století objevila irská skupina The Frames, nevěděl o ní pořádně nikdo nic. Nejdřív hrála ve zdejší Sokolovně, což tehdy byla největší stage festivalu. Pravda, zahřívat pódium pro Mňágu a Žďorp nebyl žádný med, ale neznámí masáci v čele se zrzavým kytaristou z toho filmu to zvládli. Další podání měli ve sklepě zdejšího M-klubu. Ten koncert nebyl plánovaný. Jestli tam došlo k nějakému programovému výpadku, to už dnes není jasné. Frames ale přišli, viděli a zvítězili. Další koncert dokonce zaznamenala ostravská televize, ale necitlivým přístupem dost zprznila atmosféru v klubu. Z prvního koncertu v M-klubu se díky Milanu Pálešovi, jednomu ze tří mušketýrů firmy Indies, zachovaly tři písničky. Angel at my table nám dnešní depozitář otevřela. Druhá se jmenovala Headlong a její čas právě přichází.
2: Well, I'm here.

0: Bíťová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Na tom koncertu byl doajen české hudební publicistiky Jiří Černý a po jeho skončení napsal ódu na zrzavého kytaristu. Jako kdyby byl se svou kytarou, hudbou a texty nabit a do špiček nohou propojen elektřinou. Náhle a překvapivě střídal tempa, rytmy, sílu i barvy hlasu, nikomu nepodobný, závislý jen na svých vlastních písních, rozervávající na cáry pojmy jako rock, folk, šanzon v té vteřině, kdyby člověka napadlo Hansardovi písničky přece jen popisovat. Takhle to stálo v MF dnes. V tom článku je i klíč k otázce, jak se sem vlastně Frames dostali a kdo si může osobovat zásluhy za celý tenhle příběh. Nebyl to žádný tuzemec, nýbrž německý inženýr Jens Uhl. V roce 1975 ho přivedla do Irska pracovní příležitost, říká tam Černý, ale její hudbu protelefonovává do světa zadarmo. Prostě jí má rád. Frames tehdy jeli po střední Evropě takové piditurné. Tehdy se na podobné písničkáře a kapely začaly orientovat některé menší koncertní agentury, takže Frames přišli v pravou chvíli. Ten úplně první koncert měli v Novém Jičíně. Z Valmezu jeli do Popradu a pak do knihkupectví v Tatranské Lomnici. Končili v Praze na Baráčnické Rychtě. Zajímalo by mě, kolik tam bylo lidí. Pár měsíců na to byl Glenn opět ve Valmezu, tentokrát sám. Na jeho prvním solovém koncertu opět v M-klubu byl zase velký mokasín a své nadšení ještě vystupňoval. Od Springsteena v Berlíně roku 1988 mě žádný rockový písničkář tak nevyrazil dech jako Glenn Hansard ve Valmezu, napsal do Rocka Popu. Hansardův hlas má lehkost a rozsahovou snadnost Jeffa Buckleyho, dramatismus Bona a nepopsatelně osobitou niternost, která se, jak bývá u Iru zvykem, napájí i z mimo hudebních zdrojů. Doteď mi vrtá hlavou, kolik talentu a lidskosti se vejde do jednoho křehkého Dubliňana, o jehož existenci jsme donedávna neměli ani ponětí, přestože Bob Dylan ho má za kamaráda a jeho Frames za předskupinu. A protože i z tohohle koncertu se dochovala nahrávka, pustíme si písničku Stars Are Underground, která je reflexí tehdejší Hansardovy pozice nejlépe uschovaného tajemství Irska, jak tehdy o Glennovi psali tamní hudební žurnalisté. Na konci ještě varování. Nelekněte se toho, co se stane zhruba mezi 17. a 28. vteřinou písně. Porucha není ve vašem přijímači a vše je autorský záměr. Jo, a na závěr se to ještě zapomněl.

Well, I drag myself along. I'm not sure of how I got in here.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Teď se příběh posune o dům dál a čtvrt roku dopředu. Najednou je všechno jinak. Album Frames for the Birds je vyhlášené irským rockovým albem roku. Frames jsou zase v Česku. V brněnském klubu Stará pekárna vytváří živák Breadcrumb Trail a vydávají ho u Indies. Náš další vstup je sice z těch dní, ale nahrávka není ta pekárenská. Vznikla pár dní předtím opět na pódiu M-klubu ve Valmezu. Písničku Seven Day Mile v něm hráli už rok předtím. Ostatně Glenny pak ještě dlouho hrál i na svých dalších vystoupeních v Česku s kapelou i bez.

0: Thank you.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Než se s Valmezem a vůbec s počáteční fází našeho příběhu rozloučíme, ještě jeden fragment lednového večera roku 2002 ve sklepě pod zámkem Žerotínu. Kromě toho, že se jedná o jeden z klasických kusů repertoáru Frames, vyznačuje se tím, že v něm hraje hostující profesor pan Housle. Hrubý.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Teď uděláme skok v pravdě Mýmonovský. Jak to bylo dál, je známo. Stále větší sály, stále větší ohlas. Nejdříve samostatné koncerty, pak v životním i tvůrčím tandemu s Markétou Irglovou. Album Swell Season, Oscar za Falling Slowly, nominace na Grammy. Krátce na to jejich společný koncert na Glastonbury. Nechci se vytahovat, ale byl jsem tam. Pak rozchod Silné dvojky a Glenovo určité vyšumění z Čech. Vracel se aspoň jednou ročně na koncerty, na kterých představoval písničky z průběžně vydávaných nových desek. Byly mocné, nikdy nezapomenutelné. Takhle začínal koncert 26. dubna 2016 v pražské Arše.

0: And may the devil's evil eye pass you by.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Na pódiu archistním zase byli Frames, ale nejen oni, taky Dechaři a Smyčce. A na Glenovi, jak psal jeden recenzent, opět bylo vidět, jak strašně moc ho baví hrát v kapele s tolika výbornými hráči. S každým z nich v průběhu koncertu navazoval kontakt, gestikulací si je podle potřeby dirigoval, aby je přiváděl k nečekaným improvizacím a vůbec bylo vidět, že tou hudbou jednoduše žije.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Teď je na čase uvést jednu veledůležitou figuru. Markéta Irglová na tom koncertě nejdřív zaspívala sama s klavírem 7 písniček a na závěr se připojila ve dvou duetech ze společné éry. Strhující finále jejich společného setu přišlo pak. Bude to jedna z největších klád v historii depozitáře, ale těch skoro 11 minut za to stojí.
2: Thanks, everybody.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat. Začal jsem tenhle příběh vyprávět úplně od začátku a skončím úplně na konci. Neboť tak, jako máme k dispozici fragment úplně prvního koncertu Glena Hansarda v České republice, máme celý záznam toho posledního. A aby se kruh uzavřel, opět se vracíme do Valmezu.
1: Jiří Petrek from Electric Man. From Valmis. And John Janečka from Valmis.

0: přímém přenosu na Rádiu Vík.
1: Koncert na letošním Valašském Špalíčku byl specifický. Těsně před ním se přihnala první a poslední bouřka tohoto ročníku. Koncert následkem toho začal se zpožděním a mám pocit, že chvíli trvalo, než se Glenn chytil. Pak si ale omotal publikum kolem prstu, tak jako ostatně vždycky. Ať už hrál své písničky nebo občasné kavry.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Po Špalíčku už byly jen dva koncerty doma v Irsku a bohužel žádný jiný už nikdy nebude. A právě tady je ta pravá chvíle, celý příběh bohem obdařeného zrzavého kytaristy, který se jednoho dne objevil ve sklepě pod zámkem Žerotínů uzavřít. Rád bych poděkoval Jaromíru Kratochvílovi, náčelníkovi firmy Indies Happy Trails, za promptní dodávku střeliva, která mi umožnila ten příběh rekonstruovat a převyprávět, jak zaslouží. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Studio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.